chytadlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Music. First. Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hudba na prvním místě. Express FM.

0: přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Express. Music first. Express FM.

0: obrazy v aukci CZ.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
8: Jsme jediný oficiální prodejce vozů Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele, u nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupy vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
11: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes také rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Švýcaři v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh krajní pravice na omezení obyvatel v zemi na nejvýše 10 milionů. Volební účast dosáhla téměř 60% a proti hlasovalo 54% voličů, ukazují odhady. V Alpské konfederaci nyní žije asi 9,1 milionu lidí. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního Rodea. V neděli se už národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Počasí bude dneska s oblačnou až z počátku místy polojasnou oblohou, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti, teploty 17 až 23 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, krásné pondělní ráno, hlavně Vítům, kteří dneska slaví svátek. Máme 15. června, 7 hodin minutka, k tomu Vašku, ahoj.
1: Ahoj.
3: Co jsme se tu sešli po těch náročných víkendových dnech?
1: Ano, byl to přesně ten víkend, kdy jsem si říkal, už nikdy víc. Už nikdy víc, ale taky míň, takhle to bylo akorát.
3: Takhle to bylo tak akorát. Tak jestli jste se taky někde tak trošku, takhle nechci říct úplně zbourali, ale že jste měli třeba nějakou hezkou akcičku, klidně nám dejte vědět, 602 604 903, jaký víkend jste měli vy, třeba fotbalový, možná jste koukali taky na Formuli 1, já mám tam takovou jako zajímavou, nazvu to konspirační teorií, která se točí kolem nikoho jiného než Kim Kardashian. No a jinak bude skvělá muzika. Já si myslím, že toho fotbalu taky můžeme trošku.
1: Můžeme taky něco
3: se dotknout, tak jenom.
1: Se o to otřít.
3: Takový jenom budliky, budliky. Krásné ráno vám přejeme.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Calvin Harris a Jazzy Satisfy. Tak babu, co ta Formule 1, prosím tě? Mě to totiž vrtá hlavu. Já jsem viděl, jak Lewis Hamilton po tom triumfu,
1: ano,
0: že plakal. On si utíral slzy. Bylo to snad kvůli kým?
1: Ne. Ale minulý týden, nebo teda na minulý týden, nebo 14 dní zpátky už, no, když jeli tu předchozí velkou cenu, tak se tam s kým stala nejenom ta věc, jak ona odmítla mluvit s tím novinářem a byla taková, někteří měli pocit, že se nechová úplně vhodně na někoho, kdo je součástí Grand Prix. No a potom se tam stala ještě jedna taková situace, o které se až tolik nepsalo, ale hodně se o ní třeba mluvilo právě řeknu na těch stránkách, které se věnují Formule 1. A tam se stala věc, že Kim Kardashian šla kolem těch garáží Mercedesu, mm-hmm, a ukradla tam Kimimu Antonellimu ručník. Prostě si ho vzala, vás tam otírala.
0: To je skoro, jako kdyby ukradli vlajku normálně na Spartě slávisti.
1: Moment, to ještě není všechno.
0: Ne jo.
1: Ne. Ona mu ukradla ten ručník, ona prostě s ním šla, pak se tam nějak jako utírala, oni tam nějak jako vysvětlili tohleto. A už ten pár dní potom se začaly na mých sociálních sítích samozřejmě objevovat nejrůznější teorie o tom, proč to Kim Kardashian udělala. A samozřejmě existuje skupina lidí, kteří si myslejí, že celá rodina Kardashianů a Jennerů, protože tím, že oni mají ty arménský předky, tak samozřejmě vždycky jednou za čas někdo vytáhne nějakou teorii o tom, že oni jsou čarodějnice. Stejně podobně, jako to měla třeba Binchen, kde se říkalo, že ona je taky čarodějnice a že vlastně Brady mu pomohla k té jeho neuvěřitelné kariéře a že proto se mu přestalo dařit, když ho opustila. A takhle se vždycky řeší i Kim Kardashian, že ona taky jako vždycky nějakýma čárama pomáhá, mm-hmm, někomu, s kým je, a potom vždycky, když ho jako opustí, tak jemu se přestane dařit, že proto se i ten Kanye West zbláznil, protože ona mu tam někde plivla do kafe a proklela ho v podstatě.
0: Zatím jsem v obraze.
1: Ano, zatím jsi v obraze. A takhle byla teorie o tom, že Kimi Antonelli by se mohl dostat do nějakých problémů, protože ho Kim zaklela. No a když vlastně Kimi ten závod v Barceloně ani nedojel a Kim mu ještě poslala nový ručník s nápisem jako od Kimimu, tak se celá tahle ta čarodějnická teorie o tom, že Kim Kardashian začarovala Hamiltona, aby vyhrál, a začarovala Kimiho, aby on prohrával, tak na mém TikToku čarodějnickým to absolutně vybouchlo, že Kim Kardashian opět je prostě v tom. Do toho se tam zamotávají i ty různé teorie vlastně o těch šatech Marilyn Monroe, protože o Marilyn Monroe se samozřejmě taky jeli jako, že je čarodějnice. Existuje takový slavný příběh jednoho herce, který s ní šel po ulici a nikdo si ji nevšímal. Prostě nic se nedělo. A on říká, tak jakoby já to nechápu, že prostě jako, že lidi tě nevidějí. A ona se tak na ně otočila a říká, tak chceš, abych byla ona? A on, co? A ona se prý v tu chvilku jako proměnila v tu Marilyn Monroe a okamžitě si všichni začali prostě všímat, otáčet se. A potom, když se Kim půjčovala ty její šaty, vlastně na Met Gala, ona dokonce tehdy dostala, myslím, od toho muzea jako darem i nějaký její jako vlasy, něco tam bylo takového prapodivného. Takže celý tady ten kult kardashianský, arménský a slavný čarodějnice v Hollywoodu, to teď všechno jako jede a všichni předpokládají, že by to Hamiltonovi mohlo hodně pomoct a že teď všichni čekají, co se bude dít v dalších závodech s Kimim, jestli náhodou třeba v Mercedesu nebudou příště jako nějaký vykuřovadla nebo něco takového, jestli nejde k nějakému vymítání prostě z formulí nebo co se tam bude dít. Tak i takovýhle, i už i tak daleko je ta Formule 1, že už i tam Kim Kardashian takhle tam čaruje s ručníkama.
0: Možná, že to ale ví i ten Lewis Hamilton, že to takhle asi pravděpodobně je. A tudíž proto možná mu ukápla ta slza. Říkal, tak já s tou Kim asi budu muset vydržet až do konce svý jako závodnický kariéry, protože já chci vyhrávat. Já nechci být druhý, ani třetí, ani pátý, já chci být prostě jako první, proto to děláš samozřejmě.
1: Ano, přesně tak.
0: A jako
1: takže si to, takže možná, takže možná plakal štěstím, ale zároveň i tímhletím uvědoměním, ano.
0: Jo, možná tím uvědoměním.
1: Ano. A možná dostal za úkol ty své slzy i sbírat, že jo, a Kim z něj uvaří lektvar.
0: Jo. Takže rozumím tomu, že Kim Kardashian prostě čarodějky, to je něco jako fotka s Lucí Bílou, že?
1: Jo.
0: V českých jako Lucí.
1: Ano, no, akorát tady tě fotka s Kim ti dá plusy a fotka ti dává s Luckou ti dává minusy. Novinka. Novinka. Express FM. And I remembered I loved you.
0: Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window. Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Fontaines DC na Expressu. Za malou chvíli 21 Pilots a taky Jim Legacy.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Červené víno na světlém koberci. No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo. Fresh každý den.
8: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
12: Music. First. Express FM.

0: Jim Legacy, I don't know. Tak kterým směrem mám odbočit? Doprava nebo doleva? Já nevím. Což se dělo kdysi dávno, když byly papírové mapy. Normálně, když jste měli prostě no, autoatlas takzvaný, který jste otevírali a když byl navigátor stál za starou bačkoru, tak jste prostě kolikrát to opravdu kufrovali. Tady se rozebírá na českých novinách právě to, aby lidé ještě stále nevyhazovali papírový vlastně automapy, i když se leco jako poměrně rychle mění. A tak na druhou stranu vám to může zachránit život, ono taky nikdy nevíte, kdy vám to vypnou. Že taky nemusí jako úplně ta navigace fungovat. Ale je to docela zajímavý, že tady ten závěr toho článku, že poezie vyzařujících z map, ovšem ten chlapík uznává, že používání navigačních aplikací má proti automapám jednu výhodu, snižuje počet hádek v autě.
1: To si myslím, že je docela zásadní. Podle mě kvůli tomu to vzniklo i celý, si myslím já.
0: Jako aby se lidi nehádali?
1: Jo.
0: To se nemyslím.
1: Myslíš, že ne?
0: Ne, takhle. Já si myslím, že to byl nedostatek těch spolupasažérů, kteří uměli číst v těch mapách, a tak to spíš to čtení v těch mapách.
1: No, to není moje silná stránka. Jako v autě mi to strašně nešlo. Mm-hmm. Papírovou. Když jsme byli na táboře a tam jsme chodili i s těma buzolama a tady to, tak tam jsem se zorientovala. Ale vždycky, když jsem třeba, nedej bože, jako někam jela a měla jsem mít tu mapu a jenom, pak mi řekneš. A já, ty jo.
0: ani nevíš, kde seš.
1: Ano, první, co udělám, obrátím mapu na ruby. Nesmíš nikdy se otáčit. A já, jo, pardon. Tak já, no tak teď právě taky nevím, jestli doprava nebo doleva, tak koukáš jenom rychle na ty ulice, na které jsou straně na té mapě. Ty si říkáš, takže jsem tady, tak pak musíme vlastně odbočit jako, sice to je doprava, ale já musím říct doleva. Jo. Doprava, ne, doleva, klasika úplně, já jo. Taky, nevím, no, já se umím zorientovat v lese, neumím se zorientovat ve městě s papírovou mapou.
0: Já musím říct, že když jsme byli na lodi a já jako blbě vidím, a co se mně stalo, to je takový zvyk, že se k tomu normálně přiznám, že když jsem koukal do papírové mapy, tak normálně jsem fakt jako palec ukazovák.
1: Hodinu
0: jsme se tomu, ale protože nám nefungovaly právě ty jako ty digitální mapy, které jsme měli koupený, takže nefungovaly tak, jak měli, tak prostě došlo na ty papírový. Zabil bych se, ale hodinu jsme se tomu jako dokázali jako s mojí drahou smát. Nebo ona se dokázala hodinu mě smát, já nevím, jak to bylo. Ale já to přijmu.
1: Ale stránky se otáčel normálně, jak se otáčej, ne? Nebo si tam taky scrolloval
0: nějak? Ne, to je velká obrovská mapa, jo, to jenom musíš takhle jako rozložit.
1: To je jenom jedna obrovská mapa, jasně.
0: Jo, akorát, že když prostě opravdu máš, jsi zvyklá na to digitální, kde si to můžeš prostě plusem přijet, nebo prostě těma prstama přiblížit, tak no to bylo úplně jako fakt jako fopa, ale teď jsem se k tomu přiznal, tak kdo. Komu se to nastalo?
1: Jasně, hoďte mapou.
0: Hoďte mapou.

0: Express. Dopravní servis. Tak, máme několik dopravních nehod, který musíme probrat. Olomouc, ulice 17. listopadu, tam jsou dva osobáky v sobě. Pokud v tuto chvíli pojedete třeba přes Černokosteleckou v Praze směrem, nebo před sjezdem na jižní spojku směrem na Měkolupy, je tam dopravní nehoda osobáku a nákladňáku. Měli jsme také dopravní nehodu v Jihlavě. Ta dopravní nehoda je u Malýho Beronova, tedy u Kosova, takže i tam počítejte s omezením. Jezděte při pondělku opatrně.
1: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
1: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
3: Express FM.

0: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic a místo stresu už

0: června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
5: Varování ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
8: Jsme jediný oficiální prodejce vozů Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: trenirkarna.cz
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: trenirkarna.cz
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: Generation a Young Clean na Expressu 751. Nedějou se jenom pěkné věci, jsou i takové smutnější záležitosti. Je to sedm let, co jsem přišel za naším hudebním guru, že bychom mohli hrát Olivera Tree. Kluk, který vypadal tak trochu účas jako žalud v teplákovce, šustiákovce, takový prostě divnokluk. Ale vlastně to bylo strašně vtipný a na tom on si založil i celou svoji kariéru. No a bohužel tedy Oliver Tree v neděli v Rio de Janeiro zahynul, kdy se srazily dvě helikoptéry. Prý to v Brazílii není až tak úplně nic výjimečného. Takže bohužel na tohleto tedy odešla jedna hudební, nechci říkat legenda, ale prostě my jsme ho tady měli rádi, že jo? Protože on měl skvělý songy.
1: A hlavně velká naděje měl před sebou, byl vlastně uprostřed světový tour, v rámci ano. který měl zavítat i k nám. Měl hrát na Pohodě, měl hrát v Lucerna Music Baru, vyšlo mu zrovna nový album, takže myslím si, že jsme od něj čekali všichni ještě mnohem víc muziky, mnohem víc zábavy, střeštěných účesů a střeštěných kostýmů, tak si myslím, že možná někteří, kteří jste měli Olivera Tree rádi, tak klidně dneska můžete být trošku crazy jo. na jeho počest v nějaký bláznivý teplákovci.
0: Bohužel tady už se svých za 14 dní 33. narozenin nedožil. Takže takhle na něj vzpomínáme a tady asi ten jeho největší

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes od 17. hodiny uskuteční požehnání nových varhan. Bude součástí bohoslužby, při které na varhany zazní mše Antonína Dvořáka, zvaná Lužanská. Prezident Donald Trump slavil své 80. narozeniny dohodou o ukončení války s Íránem, jejíž sjednání oznámil na sociální síti jen pár hodin před vlastními oslavami. Své 80. a také 250. výročí založení Spojených států totiž slavil neobvyklou akcí 7 zápasy smíšených bojových umění v 8 stěnné kleci oktagonu na jižním trávníku Bílého domu. Finálovou sérii playoff NHL ovládli hokejisté Caroline, kteří poprvé od roku 2006 slaví Stanley Cup. Přehrála jim ho v noci na pondělí výhra 3-0 nad Vegas. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl se tak trofeje znovu nedočkal. Bude oblačno, zpočátku místy polojasno, ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné pondělní ráno, 8 hodin, 2 minutky k tomu. V téhle hodin se to určitě nakopneme trošku to ránko, doufám, že už trošku, už vstáváte, že už se chystáte do ty prácičky, nějaký cvičeníčko, tohle, co budeme na snídaní si dáme, tak první kafičko je, to bude parádní. Vašku, ty už mi to říkal o té svatovické katedrále a o těch nových varhanech, takže já už jsem tady nasála spoustu zajímavostí.
1: Takže to hodíme do vysílání.
3: Já bych to tam přihodila takzvaně do placu a k tomu můžem přihodit nějakou, prosím vás, nebudeme hrát, jo, tady, ne, že z klasiků nám tady přihrajou něco na varhany. Já myslím, že budeme hrát normálně z našeho playlistu. Vidím tam Chaperon, je tam Sombr, je tam Fisher, tak si myslím, že to tak jako nakombinujem.
1: Jo. Já jsem jednoznačně pro.
3: A kdo ví, třeba tam dneska zahraju i na ty nový varhany nějakou Chaperon.
1: Jakože Pink Ponykla. Pink Ponykla.
0: Express ráno.
2: Express FM. You know what they say.

0: Musím jsem tady připravit nějaký podcast, jako to do. Ale my jsme tady vymýšleli jiný bejkárny, takže na to nezbyl čas, abychom to udělali nějaký pěkný varhanový, takzvaný organistický podkres. Orgánovej.
1: No, ano.
0: To bylo také někde, to bylo, na co hraje organista? Prý na orgány.
1: Na orgány.
0: Na orgány. Takže ty varhany.
1: Asi jako jenom já mám jako na ty nervy, viď? Ano, přesně tak. Jak už jsi říkal, svatovíckou katedrálu dnes poprvé oficiálně rozezní nové varhany. Dárci z Česka i ciziny na ně vybrali 135 milionů korun. No a španělský varhanář Grenzing postavil levitující nástroj, který také zdobí prvky z českého křišťálu. A mně se tady líbily některé ty detaily, zajímavá čísla, nejenom teda kolik to stálo, ale celkem ty varhany mají 5755 píšťal, přičemž největší měří téměř 10 metrů a nejmenší, teď se podržte, jo, teď říkáte, no, dobrý, je metr, 7,5 milimetru. Takhle obrovský rozdíl to je. 7,5 milimetru má nejmenší a největší skoro 10 metrů. Celková výška dosahuje 13 metrů a šířka 11 metrů. Ty varhany váží 40 tun.
0: Vypadá teda úplně úžasně. Fakt je to jak svíčky levitující.
1: Jo, je to takový trošku Harry Potter style, vám to jako navrhne. Vypadá to teda úchvatně, musím říct, jenom na těch fotografiích. A musím říct, že to je věc, která by mě přiměla jít asi po letech
0: si vyšlápnout nahoru na hrad.
1: Přesně tak.
0: A pak si zajít na pivo teda, jasně.
1: Je to vlastně poprvé od dokončení stavby katedrály, což jsou varhany instalované na kůru, jak je to obvykle v mnoha jiných chrámech, protože my máme samozřejmě ještě ty starší, které jsou tam z boku, ale zkrátka tolik se nerozezní tou katedrálou, takže se vlastně shodli na tom, když se dělali i uvnitř nějaké opravy a že se budou dělat nové varhany, že by měly právě stát tady. Takže s tím souvisel i překvapivě vlastně návrh těch lidí, kteří se ucházeli o to, aby mohli dělat nové varhany pro svatovíckou katedrálu, ale protože právě tenhle ten Gerhard Grenzing navrhnul v tom svém plánu, že říká, já je postavím u sebe v dílně, potom je rozložím, postavím je v Praze a zase aby je budete mít funkční, tak to byl jeden z důvodů, proč zvolili jeho, protože kdyby se většina lidí navrhovala, že by se vlastně ty varhany stavěly v katedrále, tak by to znamenalo, že by jim minimálně na 3 roky museli zavřít. Mm-hmm. Takže i proto třeba vyhrál tenhle ten návrh. Musím říct, moc zajímavý čtení celkově o tom, jak vůbec probíhalo celé to výběrko, to jeho cestování vlastně po České republice, hledání toho správného zvuku, hledání těch materiálů, moc pěkně o tom třeba píšou tady na Seznam zprávy CZ, takže musím říct, že mě to tak jako trošku pohltilo.
0: Jo, takhle, ten hrací stůl na tom kůru je propojený mechanicky a zbytek je přes optický vlákno a ten varhanář, který vlastně jako na tom hraje, nebo ten varhaník, ne, varhanář je ten, kdo to dělá, varhaník je ten, kdo na to hraje, tak ten vlastně musí počítat se zpožděním. Asi 135 nějakých milisekund. Ono to zní jako málo, ale to je v podstatě nějaká 1/10 sekundy a už to začíná být znát, abyste se prostě trefovali, abyste neposlouchali to, co hrajete, ale věděli to, co hrajete.
1: No a navíc on má možnost vlastně sedět právě dole u toho stolu, anebo může sedět i přímo na tom kůru, on si ještě může vybrat.
0: A tam je ještě vlastně jako další zpoždění. Ale jak už si říkala, na Seznam zprávách je o tom pěkný článek a dneska teda se budou křtít a bude tam ta první mše. Oni nějak slibovali těm 5000 přispěvovatelům, kteří na to dali těch 135 milionů, že by pro ně zahráli nějaký speciální jako koncerty, nějaký tyhle ty věci. A nevím, jak to chtějí jako zvládnout, aby se tam všech 5000 nějak vyšlo, jak by to udělali. Takže holci, to bude to muset vychutnat.
1: By se udělal prostě festival pro přispěvovatele.
0: No.
1: A každý by dostal nějaký svůj den.
0: Pro donátory.
1: Ano. Donátor festival.
0: To by vlastně šlo.
1: To by šlo.
0: Tak my jedeme dál, Likely a taky Fisher, další hudba na Expressu.

0: Fisher a Rain na Expressu. Je 8.20, pondělí 15. června. Za malou chvíli Killers, Another a Sam Fender.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show. V divadle Hibernia.
8: Varování ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v krunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
11: Express.

0: Vaško, slíbila jsem, že mezi 8 a 9 to taky trošku nakopneme, přece jenom ty pondělky nie jsou zlé, ale můžou být trošku těžší na ten rozjezd, přece jen. Dneska jsem zvolila takový můj oblíbený motivační song, je od DJe, který se říká Lomalo a on vydal, myslím, že 2 nebo 3 roky zpátky EPčko, který se jmenuje Affirmations a on vlastně vzal většinou jako ze sociálních sítí nějaký zvuky, většinou jsou to teda nějaké afroamerické ženy, které ti říkají, že you are beautiful, you can do it, get motivated, get your ass up and you do it. A on to potom zmixuje samozřejmě s nějakou parádní housinou a pro mě je to jako ideální song a taky mi to pomáhá, když někdy jako vstanu a víte, jak to je, prostě je taky, já nevím, třeba bad hair day. Beďar se ti udělá na čele a ve středu máš nějakou akci. A si říkáš, no, tak to je konec, prostě konec mýho života. Do toho samozřejmě všichni kolem vás jsou na Mundžáru nebo na Ozempiku a vy jediný si říkáte, že to ještě zhubnete tradiční cestou, ale tak nějak za 14 dní...
1: Ale nemáte tu motivaci,
0: ale tak nějak za 14 dní má být to léto a říkáte si, že to asi už teda nezhubnete, tak začne tak klesat právě ta motivace k čemukoliv, co jako dělat. Do toho
1: na, to
0: samozřejmě...
1: já jsem teda jako slyšel, no teďka jsem čet takovou jako, že sice jako do plavek nezhubnete,
0: ano.
1: Ale do moře se vejdete.
0: A to je ideál.
1: Takhle pozitivní mysl.
0: Ano, přesně tak. A k tomu právě mě i dopomáhá tenhle ten song, když je to takový někdy jako... Jo, že si dám řeknu, no tak...
1: Když jsi princezna s beďárem na čele a ještě víš, že už, jo, už to prostě nedáš.
0: No, že jsi už jenom takovej blob spíš s beďárem na čele a že asi jako nic, ale tak do té práce aspoň dojdeš, ať prostě nehodíš áčko. Takže možná některý z vás taky měli teď ze sebe trošku takový pocity, holky ty to znají, my to máme pravidelně ještě v rámci toho cyklu, tam jakoby přicházejí tyhle ty jako pocity ze sebe, že... Tak pokud to máte, tak já věřím tomu, že tenhle ten song vám pomůže se z toho trošku dostat. Takže Lomalo, get motivated.
2: S pěknou písní na rtu se hned líp začíná den. Tenhle track je perfektní ranní nakopávač. Switch.
3: Express FM. You was gonna give up, bitch, you wasn't finna give nothing up. You are great.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehodu potkáte na D8 mezi 65. a 66. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem, kde jsou po dopravní nehodě v pravém jízdním pruhu dva osobáky. Komplikace jsou také, pokud jedete v tuto chvíli přes Prahu, protože tady máme několik dopravních nehod. Jedna je třeba v ulici Nad Ohradou a další je třeba v Bruslavské. A v Brandýse nad Labem máme v ulici Pražské dopravní nehodu dvou osobáků. Jezděte opatrně.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.
0: Express.
1: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci?

0: Na nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
1: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
2: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
3: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin, pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
7: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: Chemical Brothers na Expressu. Bavili jsme se o papírových automapách, které byste ještě úplně neměli vyhazovat, ale minimálně takhle. Vlastně samozřejmě by bylo fajn, kdybyste si aktualizovali tu svoji papírovou automapu, ten autoatlas, pokud ho v autě máte, protože to, co máte třeba 10 let, tak už dávno jako neplatí. No ale napsal nám Tomáš, protože nás zajímalo, jestli ještě jako, jakým jste měli vy zkušenosti právě s papírovýma mapama. Takže nám napsal, papírové mapy mají velké kouzlo utužování vztahu mezi řidičem a spolujezdcem. Projel jsem takto s mámou v roce 87 a 88 celé Rakousko a Německo, otce tenkrát ven nepustili, tedy myslí jako, že komunisti ho nepustili, takže z vězení, jo. A tak jsem to odnášel já. Papírová mapa ukáže, na jaké město jet dál, no a pokud jste odbočili na Stadtmittel, tak už podle značek nebo se musíte doptat. Vyškrábali jsme se tenkrát i na Grosse Glockner. Škoda 120 byla tehdy velkou atrakcí mezi západníma značkama, obzvlášť když měla oranžovou barvu. Nechápu, jak jsme to tenkrát dali. Dobré ráno do studia, Tomáš. Takže to je jenom takové, jako jsme se o to otřeli, o tohle téma, že papírové mapy jsou ještě jako fajn, ale samozřejmě musíte v nich umět taky číst, což je docela jako zásadní.
1: To je ten druhý problém. Ale koukám, že tady třeba jsem si dala, jo, Autoatlas Evropa 2026 a oni fakt asi vydávají jako ještě furt pravidelně aktualizovaný.
0: Ne, to vydávají, to samozřejmě.
1: Pustý. A hele, pak jsem tady objevila uchvatné evropské automobilové a motorkářské trasy od Lonely Planet, vypadá taky super.
0: Takhle ono to vlastně, takhle začínal vlastně průvodce Michelin. Protože to bylo v podstatě automapa, která mapovala, kudy máš jet.
1: No jasně, oni tam potom začali přidávat ty zastávky vlastně hlavně pro profesionální řidiče.
0: Kde jsi mohl
1: tak jakoby dobře najíst a teď je z toho to, co z toho je. Aha, hele, a to je super, tak to bych nakombinovala. Tak já bych si koupila knížku s nejkrásnějšíma trasama a k tomu bych si koupila ten Outlaw Atlas, abych k ním trefila.
0: No, tak to je takový jako, že...
1: Ovšem... Tak to až doma řeknu, že budeme navigovat se podle papírový mapy, tak vidím jenom takový zdvižený obočí, takový lehce nakloněná tvář, jakože opravdu? A já, no a podle mě to je skvělý nápad, my jsme to řešili v rádiu. Já jsem to právě slyšela a už tenkrát jsem si říkala, to je zase konina.
0: No, takže tak. Tak děkujeme Tomášovi za tohle SMS-ku. Pokud máte nějaké třeba i vy zkušenosti s tím, jak se cestovalo s papírovýma mapama, s těma fyzickýma, a že jste třeba někde kufurovali, tak nám napište 602 604 903.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Po chladnějším počátku týdne se v Česku bude oteplovat. Pátek a víkend budou tropické s teplotami až 35 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Chorvatská pobřežní stráž vyšle na místo, kde se v neděli potopila plachetnice podvodní dron. Při nehodě zahynuli 3 Češi a jeden se stále pohřešuje. A poprvé v kariéře vstřelil 2 góly v jednom zápase a rovnou na mistrovství světa švédský záložník Yasin Ayari měl v Monterrey největší podíl na výhře 5-1 nad Tuniskem. Přitom moc nescházelo, aby na šampionátu reprezentoval dnešního soupeře, nebo včerejšího, mohl hrát za Tunisko, ale otec rozhodl a Švédsko má nového hrdinu. Bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti, teploty až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné pondělní ráno i po 9. hodině, 9 hodin, 3 minutky k tomu. Už jsme se v té předchozí hodince nakopli, to věřím, že vám pomohlo, že jsme vás trošku motivovali, ale já věřím, že to nakopneme i po té 9. hodině, protože budeme soutěžit. Máme tady 1000 korun voucher, který můžete uplatnit v UGU, v salaterii UGO, dát si tam třeba nějakou dobrou šťávu, udělat něco pro svou imunitu, pro své tělo, dát si tam nějaký dobrý salát, jo? A udělat si to zase trošku hezčí.
1: Já už jsem teďka úplně jsem se naladil na to, jak vidím, jak tam mačkají ty čerství pomeranče a jak s tou máš prostě tu šťávu, to bych si teďka hnedka dal.
3: Hnedko teďko by si to dal? Mm-hmm. No a potom později tam můžem skočit třeba na polívku.
1: Může bejt.
3: Viď? Může bejt. Potom náročným víkendu ještě si myslím, že ano, takhle polívka dneska by nám přišla vhod. A k tomu skvělá muzika a trada, hele, jaký začátek týdne.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Temper City a Self-Aware. 9 hodin a 10 minut. Hugo.
1: Hugo?
0: Salaterie.
1: Hugo!
0: Tak.
1: Hugo.
0: Balené lahvičky, výhodné menu, sezonní novinky, Super Bowls, čerstvé saláty, smoothies, čerstvé šťávy, Hugo boxy, polévky, grillované, a to bych musel teďka jako takhle s tím hejvnout, a já s tím hejvnu, a je tam snack, super shots, dezerty, snídaně, nápoje, a takhle bychom mohli pokračovat téměř do nekonečna. To všechno se tam dá pořídit.
1: To všechno si tam můžete pořídit a ještě vám to udělá mnohem větší radost, když si to pořídíte s voucherem na 1000 korun, který můžete právě teď vyhrát v Express Ránu. Navíc máme pro vás dobrou zprávu, protože nová Hugo Salaterie je také v OC Letňany. Reagují tak zkrátka na rostoucí zájem o zdravý životní styl a chtějí rozšířit dostupnost nabídky Hugo i pro zákazníky v této lokalitě. Už nyní můžete tuhletu novou provozovnu navštívit a právě si tam dopřát jednu z těch dobrot, kterou Vašek před chvilkou vyjmenoval. Jediný, co musíte udělat, je správně odpovědět na naši soutěžní otázku.
0: Ano, stačí, když pošlete SMSku, nezapomeňte tam připsat i váš e-mail, děkujeme, na číslo 602 604 903. A otázka zní, a pokud jste trošku jako zabrali při tom poslechu, tak asi víte odpověď, jak se jmenuje obchodní centrum, kde otevřela nová Hugo Salaterie. Takže to chceme, správnou odpověď i ten e-mail, ať víme, kam vám máme posílat ty vouchery na těch 1000 korun.
1: Jo, dneska jo. Jsme to udělali takový rozehřívací, hodně lehký, jo, ale zítra.
0: To bude tuhý.
1: Zítra to bude tuhý.
2: Express.
3: Express FM.

0: Kelejla na Expressu 9 hodin 18 minut. Pondělí 15. června hraje se mistrovství světa ve fotbale. O něj se otřeme už za pár minut.
1: Roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
6: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
7: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
8: Počkej, ty už si uklidila.
9: Jo.
8: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
9: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
8: Au, to znělo osobně.
9: To byl jen úklid.
10: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
11: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
12: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvo dvo, pěkně bảo证, zjišťuj o ní nějaký tělo kerem sínsí a jinhán káhal.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
16: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
17: Express. Music first.
18: Express FM.

0: Youngblood na Express FM. Tak pojďme se podívat na ten fotbálek, který se hraje na tom mistrovství světa. Babu, první, co mě zaujalo, to bylo o víkendu, kdy VAR rozhodl o tom, že fotbalista simuluje a tudíž tu žlutou kartu, kterou měl dostat údajný, vlastně ten pachatel, tak nakonec ji dostal ten, který skutečně jenom jako simuloval. Byl to nějaký Paraguayec, myslím, že hráli Spojené státy s tou Paraguay a bylo to strašně vtipný. A takovouhle ostudu potom, když ještě za to dostaneš flaster, si myslím, že by se to měli rozmyslet. A řekl bych, že to je jeden z těch příjemných trendů, které vlastně postihlo tohle z toho mistrovství světa.
1: To je, myslím, jeden z těch momentů, kdy VAR nevadí.
0: Ano.
1: Jeden z těch výjimečných, jinak samozřejmě lidi většinou držkujou.
0: Ale on potom VAR, on se tam tvářil jako já, takový... Když to byl faul.
1: Tady to,
0: byl...
1: tady to mám na záběru.
0: Jo.
1: Já to jsem stejně, ne. To bylo, to máte špatně nahraný. To je AI, vy jste to tam vytvořili, AI.
0: Jo.
1: To je mi úplně jasný. Mě zase zaujalo, co dělali naši kluci, kteří měli volno.
0: Že byli na tom rodeu.
1: Šli na to rodeo a to bylo super. To se mi jako fakt líbilo hodně, že oni si udělali takovýhle hezký program.
0: Oni se chystají na tu Jihoafrickou republiku, aby věděli, jak to bude vypadat,
1: a
0: to rodeo.
1: A chtějí, aby to bylo rodeo a musím říct, že klukům to sluší i v těch kobojských kloboucích.
0: Jo.
1: Je opravdu jako, myslím si, že tohleto mistrovství světa stvoří nové kovboje českého showbiznisu, tak jako v tom jede Marpo, tak jako v tom jede třeba právě taky bojovník kohout Oktagonu. A pomalu jako některý lidi přecházejí tady na ten kovbojský styl, tak si myslím, že možná i fotbalová repre, že některým ty klobouky jako zůstanou, že se jim to zalíbí, budou v tom chodit a věřím tomu, že country u nás půjde nahoru.
0: Budou mít takzvaně pod kloboukem.
1: No jo. Každopádně podle mě si myslím, že by si teď z toho mohli ještě udělat nějakou srandu. Víš, dovedu si představit třeba Krejčího, jak dělají, že si v šatě nasazují ostruhy nebo něco takového. Jako, myslím si, že by si s tím mohli ještě trošku vyhrát s tímhletím příběhem jako kovbojů, rodeo a tak dále.
0: Ano, to by mohli, ale já bych to nechal až po zápase. Jakože to měli připravený, víš, jako když to vyjde.
1: No,
0: protože jinak potom seš jako spíš trapnej, než když to nevíde, tak jako jsem
1: to nevadí, tak ti to dělá komentář, že seš trapák, ale furt tam máš ty views.
0: Jo. Jo, takže vlastně jako i negativní reklama je reklama, chápu.
1: Jo, přesně tak, hlavně, že by tam vůbec dávali něco zajímavého.
0: Ale také, na co jsme tady narazili, tak to je v podstatě ta Anglie, která se potýká se samými problémy, jenom to, že jim prostě ukradnou kopačky a dresy.
1: To je jenom taková jakoby třešínka nějakých věcí, které se jim dějou. Podle mě by měl někdo vyšetřit, jestli se kolem britské fotbalové reprezentace neochomejtala Kim Kardashian, jestli někomu neukradla ručník, nebo já nevím, nebo
0: jestli
1: nějakou
0: mikinku. Jestli to nebyla mikinku. Ona, protože ti pachatelé, který teda už jako sedějí, tak oni tvrdili, že někdo jako naváděl, aby to udělali.
1: Tak to musela být ona, podle mě na dálku si ještě sedla do svého cerebra prostě a něco jim jako řekla. Něco podobného, jak ten Kanye West ovládal tu paní, že jo, aby ukradla to auto nebo unesla to dítě, nebo co to bylo. Protože tak ti začali nejdřív střelbou v blízkosti. Několik mrtvých. Potom měli výstrahy zemětřesení. Ale to je v té oblasti docela běžný, to ti prostě zapípá na telefonu. Tak OK. Potom měli tyhle ty krádeže a teď mám pocit, že jsem ještě někde viděla, že se schovávali před tornádem nebo před něčím, takže oni mají furt nějaký problém. Je jim smůla v patách. Smůla v patách.
0: Mm.
1: A ještě asi It's Not Coming Home, si myslím, že to už bude jenom takové jako... Že to tam taky jim opravdu jako uvařila tu polívku.
0: Ale to byl jako Lewis Hamilton, jako Brit by asi nebyl rád.
1: No, musí se to vyrovnávat, víš?
0: Jo.
1: Jako čarodějnice víš, že když prostě nahneš ty váhy na tu jednu stranu, tak na té druhé zkrátka musí zase něco vyrovnat. A bohužel si myslím, že britský fotbal teď platí za vítězství Lewise Hamiltona ve Formule 1. Tak to je. Nemůžou ve všem vyhrávat. Musí se vybrat.
2: Express ráno.

0: polyester, viskózu nebo raději bavlnu. Stejně jako správná velikost a střih, i zvolení správného materiálu je při výběru spodního prádla velmi důležité. Ovlivňuje pohodlí, prodyšnost i to, jak prádlo drží tvar během nošení. Na astratex.cz najdete spodní prádlo z různých materiálů a každý se hodí na něco jiného. Polyester je umělý, vysoce odolný a nemačkavý materiál. Je nenáročný na údržbu a stálobarevný. Je tedy vysoce funkční. Nevýhodou je však nízká prodyšnost. Polyester se také často spojuje s elastanem, aby podprsenka poskytovala lepší tvar a přilnavost. Jejich další výhodou je, že podprsenky z polyesteru jsou rychle schnoucí. Jde tedy o materiál vhodný například pro sportovní podprsenky. Proč si vybrat spodní prádlo z bavlny? Bavlna je prodyšná, dobře saje vlhkost, hodí se pro citlivou pokožku a snese i časté praní. Nevýhodou je tuhost a mačkavost, která se dá vyřešit výběrem bavlny s příměsí elastanu. Bavlna se nejčastěji používá u pohodlných podprsenek na každodenní nošení nebo u sportovních modelů. Viskóza ta má všechny výhody bavlny. Navíc je jemnější, splývavá a lehce chladivá. Často se používá u domácího nebo nočního prádla. Možná vás překvapí, že po vyprání stuhne. Nebojte, jakmile uschne, vrátí se její měkost. A pak je tu také modal. Je to umělý materiál, který se však vyrábí z přírodní suroviny, konkrétně z bukového dřeva. A protože strom nepotřebuje k růstu mnoho vody, je modal považován za ekologičtější materiál než známá a oblíbená bavlna. Modal je velice prodyšný a efektivně odvádí vlhkost. Oproti viskóze si déle zachovává tvar i barvu při častém praní. Tak až si příště budete vybírat spodní prádlo na astratex.cz, tak už víte, z jakého materiálu.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
5: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
6: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
7: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
12: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizích zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
14: trenirkarna.cz.
15: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
14: trenirkarna.cz.
16: Hledáte práci, která dá

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehodu máme v Ostrově, tedy na Karlovarsku, na hlavní třídě, tedy v ulici hlavní třída. Tam se střetly tři osobáky, na místě jedou záchranáři. V Plzni máme tři dopravní nehody, jedna je v ulici Lobeské, druhá je v Kijevské a třetí v Eduarda Beneše. Pokud se podíváme do Prahy, tak tady máme dopravní nehodu na Nuselské, konkrétně tedy tam jsou dva osobáky v sobě a třeba v ulici Severovýchodní, i tam je dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
1: Express FM. Novinka.

0: Wild Girl, Bug in the Cake, 9.53. Jsme prakticky v cíli. Dneska jsme měli téma ještě papírových map. Napsal nám Radek, jak to má on s papírovými mapami jako autoatlas, podle kterých jste kdysi dávno řídili, protože je takové tvrzení, že by si člověk měl ty papírové mapy do toho auta pořizovat, čas od času zaktualizovat, protože ty trasy se mění. Takže Radek napsal: u mě s mou první manželkou to bylo tak, že její orientační smysl a čtení z mapy byl na takové úrovni, že jsme se dostali všude. Jen ne tam, kam jsme potřebovali. A bylo to na rozvod. Proto jsem musel být navigátor a já a ona řidička. Ale nebylo to moc klidnější, protože ačkoliv byla dobrá řidička, některé situace řešila nestandardně. Jakmile jsme někde na okresní silnici předjížděli cyklistu, předjížděla ho stejně, jako se předjíždí kamionáci na dálnici. Dala blinkr, jela do protisměru a o 2 kilometry předjížděla rychleji než toho cyklistu. Vůbec jsem nikdy nechápal, ale vydrželi jsme to spolu 22 let, Radek.
1: No,
0: to byla první manželka, druhou už asi nepotřeboval jako navigátorku, takže tam to asi...
1: Potom přišly chytré telefony a mohla se tady vyměnit i manželka, jo, myslíš, že
0: ano,
1: takhle nějak to bylo?
0: Je to možný, že to takhle bylo. No, takže tohle to bereme jako za uzavřené, moc děkujeme za vaše příspěvky. Míša už je tady z Rock for People, úplně vyčerpaná, ale šťastná.
1: Jo. Být tak zase mladý.
0: Ano.
1: A chtít strávit festival ve stanu. Ty je. Au, to mě píchlo ten pohled, Míšo.
0: Bodá?
1: No, lehce bodá. Mm-hmm. Ale já myslím, že už si to v té hlavě sumíruje a pokud chcete vědět, jak bylo na Rock for People, poslouchejte po 10. hodině. Míša má evidentně co vyprávět.
2: Express. Express FM. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's all.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: České firmy a instituce se v květnu staly jedním z nejčastějších cílů kybernetických útoků v Evropě. Na jednu organizaci připadlo v průměru 2568 útoků týdně. Více jich zaznamenalo už jen Rusko s 3203 útoky. Spojené státy a Irán se dohodly na míru. Oznámil to pákistánský premiér Shahbaz Sharif. Obě strany se podle něj dohodly na okamžitém a trvalém zastavení bojů na všech frontách, včetně bojů v Libanonu. Na slapech začínají platit letní pravidla plavebního provozu. Na dodržování dohlédne poříční policie. A dneska bude oblačno, zpočátky místy polojasno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 23 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Kesabian, Great Pretender nám odstartovali pondělní dopoledne na Express FM, kterého vás vítá Míša Tůmová. Jak už tady zaznělo, tak dneska se mrkneme na uplynulý Rock for People, kde jsem byla poprvé. Dojmy jsou silný. A se vám na sociálních sítích neunikla videa z tohohle festivalu. Nebo jste tam mnozí velmi možná byli taky. Tak mi klidně napište, jak jste si to užili nebo neužili. Váš největší zážitek, jestli jste třeba něco ztratili, jestli jste nastydli. Já jsem zvládla skoro všechno. Všechno je možný. 602, 604, 903. Já jsem třeba byla prostě okradena. A jakoby... Mobil mám, žádný cennosti extrémně to nebyly, ale pořád mě to jako zamrzelo. Na druhou stranu jsem naopak našla spoustu zajímavých interpretů a performerů, takže asi je to něco za něco. Teďka nám to tady ale rozbalí Ray, která tam sice nezazněla, ale vlastně zazněla v jistém kontextu a k tomu se během dneška dostanu.

0: Brucey takhle zremixovali Kevina Littla, Turn Me On. Takový pondělní nakopávač. Před námi Charlie XCX nebo roztančenej Harry Styles tady na Express FM.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva muzika Prák. Vstupenky jsou již v prodeji.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce vonavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
7: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
8: Sportuješ, chceš svalit, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% heslem PT Service.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
11: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Express. Music first. Express FM.

Mě tady přeskočila písnička. Tohle to byl Harry Styles a Dance No More na Express FM. Pokračujeme teda s Rock for People. My jsme přijeli ve středu kolem 3:30, když začínali svůj koncert The Wombats. Hudbu ale probereme za chvilku. Já jsem hrozně ráda, že jsem si sebou nakonec vzala holinky, protože je mám asi od puberty a jsou v naprosto příšerném stavu, ale nakonec jsem v nich prochodila celý festák, protože to jinak moc nešlo. Hodně, opravdu hodně pršelo, takže bahno bylo součástí skoro každého outfitu. Chudinky holky, který nad tím strávili měsíce příprav předem, protože pak to všechno schovali pod pláštěnku. Co jsem ale naopak nevychytala, tak to byla právě ta pláštěnka, protože já jsem bohužel asi žáhla po špatný pláštěnce a koupila jsem si ji s krátkým rukávem. A jako říkala jsem si, proč sakra taková věc vůbec existuje. Jsem měla úplně promáčený ruce. A pak mi došlo, že asi pro vodáky dobrý, ale já jsem to teda opravdu neocenila a vlastně jsem na sebe pak byla naštvaná, že jsem si nedala větší pozor s tím výběrem. Takže jsem vždycky docela promrzla. A třeba pyžamo, tak to jsem si brala úplně zbytečně, protože jsem spala v merino tričku, mikině dvouspacácích a stejně mi první dvě noci byla fakt ukrutná zima. Něco dělám špatně, nevím co, já mám teda tady to kempovací vybavení prostě všechno hrozně starý, takže možná by bylo na čase to celý prostě vyměnit. Navíc mi teda v kempu ukradli jeden velmi nečekaný kus oblečení. O tom zase za chvilku. Teď Leo and Bushwaka, Love Story.

Tame Impala, The Less I Know, The Better na Express FM. Že se na festivalech krade, je prej všeobecně známý. Mně je upřímně opravdu líto lidí, kteří přišli o mobil a že jich bylo fakt hodně. Nejenom, že tihleti účastníci přišli o mobil jako takovej, ale pokud nemají zálohovaný data, což by se týkalo třeba mě, tak samozřejmě i o ně. A vůbec jako v dnešní době přijít o mobil, tak to je hodně nepříjemný, to je skoro jak přijít o půlku ruky. No, ukázalo se, že za částí tady těch krádeží stojí organizovaná skupina z Rumunska, protože spoustě lidem se pak ukázala během neděle lokalita jejich mobilu v nějaký rumunský zadeli. Já teda mobil mám, ale jak vydatně pršelo, tak jsem měla úplně promáčený džíny. Tak jsme si dávali v kempu usušit věci pod společnou střechu, kde si sušili věci ostatní. Klára si tam pověsila dražší bundu, já vedle ní džíny. No a nějaký dobrák si ty moje džíny, které musely být ještě vlhký, prostě vzal.

Ano. Přišla jsem od džíny. Kláry bundu tam nechal, tak já tomu nerozumím. Tak jsem si říkala, že si je někdo spletl a vrátí je. No, nevrátil. Doufám, že všechny tady ty vykuky dostane karma a že si ten někdo ty džíny oblíkl mokrý a teď má vlka. A když jsme u těch vlků, tak jeden ze skvělých koncertů odehráli taky Wolf Alice. Takže si je teďka pustíme, jejich track White Horses.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
5: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
10: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
15: Jsme jediný oficiální prodejce vozů Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Hey Vana, Caitlin Aragon, I Run na Express FM krátce před 11, kde jsme ještě pořád na Rock for People. Co se týká hudby, tak mě bylo líto, že kolikrát se kryly kapely, který bych ráda viděla, ale to je samozřejmě úděl festivalů. A taky se třeba stalo to, že v pátek v 10 ráno na jedné stage zahráli jako překvápko kluci z Dua Past a upozornění na to přišlo jenom chvilku předem, takže třeba lidi, kteří byli v kempu, který to měli jako daleko, to neměli šanci stihnout. A my jsme tady Past nedávno měli na rozhovoru, takže mě to moc mrzelo, protože Dan mě zval na jejich živý vystoupení, ale samozřejmě mi asi nemohl říct, že budou na Rokáči. Fulcrum je jeden z umělců, který bych chtěla vidět, ale byl proti Bring Me The Horizon, takže jsem ho musela obětovat. Oba se ještě do toho kryli s Marie April a hned pak se kryli Tata Boys Three Days Grace. No, ale domácí a slovenský umělce si ještě v létě někde budeme moc užít. Třeba slovenský producent Fulcrum bude 6. srpna na brněnském festivalu Pop Mese. Tohle je Fulcrum, Quit Playing.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: U Hazlova na Chebsku havarovala ráno cisterna. Auto skončilo mimo vozovku. Řidič nákladního auta při nehodě utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Na možnost tragédie v průlivu u Splitu upozorňovali odborníci kvůli tamnímu hustému provozu už roky, řekl chorvatské veřejnoprávní stanici HRT námořní expert Jurica Gašpar k nehodě, při níž v neděli zemřeli nejméně 3 Češi. Belgický cyklista Liam Slok na švýcarské klasice GP Gippingen v závěru udolal takové borce jako Julian Alaphilippe, Richard Carapaz nebo Thibaut Nice. Překvapivý skalp favoritů v cílové rovince řádně oslavil, jenže přecenil své schopnosti a do cíle vletěl po hlavě. A dneska bude oblačno, zpočátku místo polojasno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru ustávání srážek a obývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 23 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me.

I'm Your Girl Right na Express FM. Ještě mám tady takové doporučení, protože já jsem na Rock for People objevila i performery, který jsem neznala a který mě fakt nadchly. Tři z nich jsou dokonce z domácí scény a bude možnost je vidět různě po Česku. To první je kapela Byt číslo 4. To jsou takový fajnový, mladý, energický pankáči ze Šumperka. Se svojí první deskou byli dokonce nominovaný na cenu Anděl v kategoriích Rok a objev. A teď jedou přes léto turné a v lednu budou křtít novou desku. A je to taková, bych typla, řekla, jakoby drsnější vypsaná fixa. A to druhý je formace z Police nad Metují. Jmenují se Police Symphony Orchestra a je to parta nadšených 150 muzikantů. A hrajou v orchestrální verzi hity třeba Odray, Black Eyed Peas, Dua Lipy nebo AC/DC, prostě od všeho něco. A zrovna teda Ray hraje s orchestrem i sama, ale takový Black Eyed Peas jsou ve verzi Police Symphony Orchestra nářez. No a my si pustíme ale originál.

0: Lime Garden, Cross My Heart. Dobrá kytarovka na Express FM. Před námi popová princezna Olivia Rodrigo anebo Fred Again a Emil and the Sniffers.
1: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
2: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
3: Express FM.
4: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
5: Royer.cz. Co to je?
6: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
5: A kde je háček?
6: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Royer.cz.
7: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
14: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
15: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
14: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
16: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Fred Again a Emil and the Sniffers, You're a Star na Express FM, kde mám pro vás ještě nějaký překvapka, který vám chci doporučit, který jsem našla na tom rokáči. Jedním z nich jsou slematéři nebo slamatéři, což je parta věnující se slam poetry. To je disciplína na pomezí poezie a stand-upu a je to takový hravý a hezký. Tady ty kluci mi shodou okolností pomáhali postavit můj punkovej stan. Doporučuju mrknout na jejich tvorbu, ještě jednou slamatéři, protože o nich ještě 100% uslyšíme. Mimochodem Matěj Plachta, který mezi ně patří, tak je třeba finalista mistrovství Evropy 2025. Jsou šikovní. No a můj poslední objev je UK kapela The Hara. 3 roky zpátky prej zaskakovali na rokáči za Incubus, letos tam rozjeli DJ set a pak včera ještě zaskočili za Alexis on Fire. Tyhle ty kluci jsou 3 a mají strašně nakažlivou energii. Já bych je přirovnala k takovým tvrdším 21 Pilots, ale s tím rozdílem, že oni mají Česko opravdu v oblibě. The Hara se k nám chystají znova v listopadu do Prahy i do Brna, a to v rámci The Fallout Until It's Over Tour, kde se přijedou pochlubit svým novým albem. Abyste věděli, o čem mluvím, tak se je pustíme. The Hara, We All Wear Black.

Tohle to byla další česká mladička fajnová kapela Pexeso, Do It Better. Ještě bych shrnula headlinery na Rock for People a pak už půjdem dál. Ve středu tam byly Gorillaz, což byl můj sen, je zažít live. A po hudební stránce byly skvělí, to jako nemůžu říct ani Popel, absolutně úžasný, ale hodně tlačili to nový album, což dává smysl, jenomže ono, jak je poznamenaný tím smutkem a melancholií, tak to bylo docela těžký sousto na otvíračku rockovýho festivalu, ale i tak byly dobrý. Druhý den to rozjeli Limp Bizkit a to byl za mě nářez, jak má bejt. Lidi skákali jak pominutý, znala jsem snad všechny tracky a lidi kolem mě taky a na tady tu kapelu bych šla klidně znova. Pátek patřil Bring Me The Horizon a na to, že já mám naposlouchaný míň než ty Bizkity, tak to bylo ještě o level větší úlet, ale v dobrém slova smyslu. Plus bych řekla, že měli ze všech úplně nejlepší vizuály, to bylo jak představení. Na ty se vizuály naopak vykašlali zase úplně Nothing But Thieves, který hráli v sobotu, ale u nich to zase jako nějak nevadilo. Po nich vystoupila Halsey, která svoje písničky předělala do rockových verzí a to bylo hodně fajn, hudebně to utáhla moc dobře, ale dostala nějaký zase hejty, že jako proč tam byla a podobně, ale já si myslím, že tam patřila, že to zvládla výborně. Jinak ještě k těm Nothing But Thieves. Nám se podařilo se týhletý kapely zeptat před jejich koncertem na pár věcí, které nás zajímaly a kluci mi na všechny otázky otevřeně odpověděli. Už to teďka přepisuju do článku, takže brzy to dám na web, až to bude, tak vám dám vědět. Na koncertu zahráli i pilotní single z nový desky Stray Dogs, Evolution.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
0: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
5: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Express.
8: Music first.
9: Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Deezer spustil nový nástroj pro detekci hudby s využitím umělé inteligence, který funguje na 20 nejpoužívanějších streamovacích platformách, tedy Spotify, Apple Music, Tidal, SoundCloud nebo YouTube Music a dalších. Tento bezplatný nástroj je k dispozici ve 27 jazycích, včetně češtiny, a umožňuje vám zkontrolovat, zda se ve vašich playlistech, které se tvoří na streamovacích službách, neobjevuje hudba generovaná umělou inteligencí. Systém funguje na principu identifikace specifických artefaktů zanechaných ve zvuku generativním softwarem, přičemž Deezer uvádí, že jeho skener je přesný s více než 99% přesností. Hledejte Deezer AI Music Detector. Komunita taneční hudby truchlí nad ztrátou Olivera Tree. 32-letý zpěvák a producent zemřel včera poté, co se ve vzduchu nad Rio de Janeirem srazily dva vrtulníky. Pocty z celého světa elektronické hudby se hrnuly během dne, včetně Dipla. Potkali jsme se jako fanoušci, ale nemyslím si, že jsem kdy poznal jiného tvůrce se stejnou syrovou ambicí chaosu jako já. Přesvědčil mě, že vystudoval klaunskou školu a byl amatérský břišník tanečník. Jednou jsem odešel ze sešny, kde jsem ho požádal, aby pomohl dokončit písničku s Tajgou, jen abych si mohl dojít na záchod. Když jsem se vrátil, smazal všechny vokály a napsal this song o tom, že jsem špatný producent, boomer a hrozný táta. Myslím si, že jsem se smál celý týden. Tohle byl Oliver Tree, který by za 14 dní oslavil své 33. narozeniny a těšil se s námi z nového alba. Olivia Rodrigo pokořila streamovací rekord. 23-letá zpěvačka vydala v pátek své třetí studiové album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. A to se stalo nejstreamovanějším albem roku 2026 od ženské umělkyně na Spotify za jediný den. Olivia také podle instagramového účtu zavedla v roce 2026 celosvětově největší 24-hodinový streamovací debut pro Amazon Music ze všech alb. A taky stihla zajet do Vegas a v uvozovkách překvapit Gwen Stefani s No Doubt na jejím koncertě ve Sphere. Tolik požadované obětí se jí nakonec dostalo, aby ne, když už mají společné vystoupení, které se odehrálo před 2 roky na Coachelle.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2027. Novinářům to dnes při příchodu na jednání vlády řekl ministr dopravy Ivan Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvačtí potápěči v Plachetnici, která se v neděli s českou posádkou potopila u Splitu po srážce s katamaránem. Stanici N1 to dnes řekl šéf splitského přístavu Željko Kuštěra. Počet obětí lodního neštěstí tím vzrostl na 4. Majitelka fotbalového Dynama Doroty Neka Ede jedná s jeho českým krajem o prodej českobudějovického klubu. Kraj nabídku zvažuje a má o klub zájem. Dnes o tom rozhodla na svém mimořádném jednání krajská rada. A dneska bude oblačno, na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky, ale k večeru se to vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 23 stupňů Celsia. Tohle byly polední zprávy a ještě jednou vás zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Lady Gaga Doechii Runaway na Express FM krátce popolední. Já mám pro vás jeden tip na víkend, který je velmi vzdálený tomu, co bylo teď na Rokáči, protože je kulturní a je divadelní. A to obzvlášť vás zaujme, pokud chodíte rádi do divadla na něco trošku jiného, na třeba neobvyklý představení. Ve Švandově divadle se hraje inscenace Štyrský Tojen Heisler, která vás zavede do jedný zvláštní noci tří výrazných osobností český avantgardy. Malířka Tojen ukrývá mladýho básníka židovského původu Jindřicha Heislera. A to je jediný básník současné mladé generace, kterého uznává dlouholetý blízký přítel Tojen, výtvarník Jindřich Štyrský. No a venku je tma, oni jsou zavřený v takovém malém prostoru a na povrch vyplouvá spousta vzpomínek, snů, plánů i představ a začne se rozdírat prostor mezi sny a realitou. Zajímavý. Pokud vás tohleto oslovilo, tak můžete zajít v sobotu 20. června od 19 hodin do studiové scény Švandova divadla na Pražském Smíchově.

0: Tohle to jsou Subways, All Right, na Express FM, kde nám za chvilku bude hrát taky Gracie Abrams nebo Foles a taky se podíváme, ze které zpěvačky se stává třicátnice dneškem.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováklíta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
10: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Music. First.
5: Express FM.

Skvělý Fools in Degrees právě doznělo na Express FM. Ačkoliv na to rozhodně nevypadá, tak svoje 30. narozeniny dneska slaví jedna z nejoriginálnějších zpěvaček současnosti, norská Vila Aurora. Její eterický hlas a chytlavý dark pop milujou fanoušci po celém světě, včetně třeba Billie Eilish, která se netají tím, že právě Aurora byla jejím největším hudebním vzorem. Jedna taková vtipná perlička. Aurora má od dětství obrovskou slabost pro mumínky. Je jima tak posedlá, že když před lety dostala nabídku naspívat úvodní písničku k seriálu Údolí mumínků, tak okamžitě na to kejvla a pak v rozhovoru přiznala, že to byl pro ní osobně mnohem větší úspěch, než když její hlas zněl v megahitu Ledový království 2, nebo když vystupovala na Oscarech. Inu, priority. Jsem zvědavá, jestli bude pařit na kompu očekávanou hru Moomin Midsummer Madness, která vychází letos. Tohle je oslavenkyně Aurora Cure for Me.

slyšel. Tohle je Snoop Dogg a Pharrell Williams Beautiful na Express FM. Určitě znáte ten pocit, když si roky zpíváte nějaký slavný hit a pak najednou zjistíte, že jeho text je vlastně docela úplně o něčem jiném, než jste si původně mysleli. Přesně tohleto je případ písničky Beetlebum od britských Blur, která v roce 97 dobila první místo britský hitparády. Samotné slovo Beetlebum zní sice roztomilé a Damon Albarn tvrdil, že ho prostě jen tak jako napadlo, když se brnkal na kytaru. No kecal, realita je úplně jinde. Albarn až v pozdějších dokumentech otevřeně přiznal, že celá tato skladba je o heroinu, se kterým měl tehdy sám osobní zkušenost. Titul písně totiž přímo odkazuje k tehdejší drogové metodě zvané Chasing the Beetle, tedy honba za broukem, kdy se droga zahřívá na hliníkový folii a kuřák tam tou trubičkou pronásleduje stékající kapku. Dokonce i ten slavný rozmazaný obal celý desky, kde se střička veze pacoše na nemocničním lůžku, tuhle drogovou jízdu nepřímo symbolizoval. Tohle jsou Blur, Beetlebum.

0: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
7: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkarna.cz.
10: Express FM.
11: Hudba. Na prvním místě.

novinka od MK a Poppy Bez Comp Zone na vlnách Express FM. Pokud se vám hned takhle při pondělku něco nepovedlo, což bývá často můj případ, tak dnešní fun fact vám snad připomene, že každý problém, který vypadá velký, je nakonec malý, jako jsme my sami. Fun fact nakonec. Až příště pojedete na dovču k moři a naberete do dlaně hrst písku, tak si vzpomeňte na to, že ve vesmíru je víc hvězd, než kolik je na celý naší planetě zrnek písku. Vědci totiž už několikrát spočítali, že na všech plážích a pouštích světa je zhruba 7,5 trilionu zrnek, zatímco hvězd nad našimi hlavami svítí nejméně 70 sextilionů. Na každý jedno zrnko na Zemi tak připadá zhruba 10 000 hvězd ve vesmíru. Já si myslím, že takhle pozitivní.

0: pozitivně zakončit pondělí není vůbec špatný, nebo teda pokud pokračujete v práci samozřejmě, tak kdyby se náhodou něco nevyvedlo, tak si vzpomeňte na to, kolik máme hvězd a jak jsou všechny problémy malý. Já se budu těšit zase zítra mezi 10 a 1 tady na Express FM.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Mám svůj věk, more, nevidím na TV, vidím na konec. Ležím na zemi, čumím na formule, pozbírám plešáky, udej jsem lovec. Ucu kakanec, napíšu sonet, cedím tu plíny, už necedím bolest.
2: Pas, je mi 30, nejdu nikam.
1: Kdybych se houpe se TV program, přesně.

more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pup,

potřebuju klid. Nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hraček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo máslo

seču trávu, pořu pole, klouby pržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkotě, mám svůj

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Návrh trestnosti neoprávněného podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí vláda pravděpodobně podpoří. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Prezident Donald Trump oslavil své 80. narozeniny dohodou o ukončení války s Íránem. Své 80. a také 250. výročí založení Spojených států slavil také 7 zápasy MMA v oktagonu na jižním trávníku Bílého domu. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Po chladnějším počátku týdne se v Česku bude oteplovat. Pátek a víkend budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. V neděli by mohlo být i 35 stupňů. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci. Bylo 13 hodin a na Expressu startuje odpolední vysílání. Moje jméno je Veronika Koloušková a přeju vám krásné pondělí.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

Pondělní odpoledne, krásný start nového týdne přeje Veronika. Vít má svátek, Vítci, Vítkové, všechno nejlepší vám přeju. O víkendu se toho, pokud jde pouze o muziku, stalo neskutečně mnoho. Eva Farna odehrála dva ze svých životních koncertů. V Hradci Králové skončil festival Rock for People koncertem k 50. narozeninám Iron Maiden, se kterými se tam setkal také náš prezident Petr Pavel. No a dokonce Rock for People oznámil už hlavního a jednoho z hlavních headlinerů na příští rok. Řeknu vám za chvíli, kdo to je. No a PSA vydali před chvilkou funglový single, jmenuje se Někdo jiný. Tak tohle všechno budeme probírat v této hodině. Hrát si teď budeme na začátek Avol Nation, Sail a taky Slater. Hezký poslech.

0: Prvním oznámeným headlinerem festivalu Rock for People 2027 je americká punkrocková kapela Blink-182, ke které se před několika málo lety vrátil kytarista Tom DeLonge. Je opravdu v plné síle, takže si za rok v Hradci můžete společně zařvat What's My Age Again. Tou samou dobou se budou Blink-182 také účastnit festivalu Rock in Park a Rock am Ring, které budou navazovat na Rock for People, takže si můžete zajet na 3 koncerty tady Blink-182 za sebou. No a příští ročník Rock for People proběhne mezi 2. a 5. červencem, bylo taktéž oznámeno, čili začne o týden dříve než letos a bude trvat 4 dny. Tolik k Rock for People pro příští rok. Hrát nám budou za chvíle A$AP Rocky a taky třeba Billy Barman s Benem Kristovou dohromady.
1: Roier.cz, co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
8: Dobrý den. Jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu SEAT Auto Jarov.
9: Jsme jediný oficiální prodejce vozu SEAT v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

Tak, to byly Billy Barman ze Slovenska dohromady s Benem Kristovou, který podle všeho na festivalu Rock for People předvedl neuvěřitelný koncert, jak je jeho zvykem. On nikdy nedělá nic na půl, nic poloviček, je to prostě perfekcionista, do všeho jde úplně na 100%, ne na 100%, na 1000%, na 1000000%. A na příští rok Ben Kristovou chystá opět O2 Arenu. Eva Farna, velká popová královna naší scény, a nejenom naší, ale taky polské, tu čeká třetí ze třech z toho velkého hat-tricku koncertů v Edenu. První pro 35 000 svých fanoušků odehrála v pátek, další následoval v sobotu a ten třetí, poslední, proběhne v úterý. Na ten koncert jsou neuvěřitelné recenze. Já jsem viděla takový jako průlet tím koncertem. No a má tam 50 tanečníků s neuvěřitelnou choreografií, má tam mnoha hostů od Miráje s Kateřinou Marií Tichou, Anet X až po Ester Ledeckou, která se tam k ní přidala na pódiu také. Vstupenky na ten úterní koncert ještě stále jsou ke koupi, tak aby vám to pak nebylo líto, že jste tam chyběli, abyste neměli takzvané FOMO. Hrát si budeme Rudimental a potom novozelandskou Lorde.

0: Před chvílí jsem mluvila o tom, že Ben Kristovou chystá na příští rok O2 Arenu opět a se svou crew jí zaplní, jistě, že zaplní 1. října toho příštího roku z kapacity 15 000 diváků. Už zbývá posledních 1000 lístků, vážení, tak pokud ještě váháte, tak neváhejte příliš dlouho. Co se týká vystoupení Bena Kristovou na Rock for People, tak s Tomem z Kiss tam samozřejmě velmi váleli, to jste asi viděli na sítích, kdo máte rádi skupinu Kiss nebo Bena. Zahráli si spolu 3 songy, I Was Made for Loving You, Bike Rock a taky Benův song Těžký váhy. Ben tam dostal od faninky krásný dort s motorkou, protože 8. června oslavil své 39. narozeniny, tak byl za to velmi rád. A taky si s Tomem Morello udělal fotografii. To Morello s Rage Against the Machine tam zahrál koncert a měl na kytaře ze zadu český nápis Smrt fašismu. Pardon. Až jsem se z toho zakuckala a už se dá teďka pauzu a jdu se napít. Mezi tím mám pustím Maxi, co mluvám se.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
5: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
7: Music. First.
8: Express FM.

talk about. Tak to byly Madonna se Sabrinou Carpenter dohromady. Katedrálou svatého Víta dnes poprvé zazní zcela nové svatovítské varhany. Slavnostní požehnání proběhne dnes od 17 hodin a završí více než 14-leté úsilí spojené se vznikem nástroje, který bude sloužit liturgii i koncertnímu životu nejvýznamnějšího českého chrámu. Na tu slavnost naváže svatovítský varhaní oktáv, což bude série 8 koncertů českých i zahraničních interpretů. My si teď pustíme Michaela Kiwanuku, Cold Little Heart.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Chorvatští potápěči našli tělo pohřešované osoby v plachetnici, která se v neděli s českou posádkou potopila u Splitu po srážce s katamaránem. Počet obětí lodního neštěstí tím vzrostl na 4. Britský premiér Keir Starmer představil plán rozsáhlé reformy ochrany dětí na internetu. V rámci něj budou mít děti mladší 16 let zakázán přístup na vybrané sociální sítě. Opatření má začít platit na jaře příštího roku. Úřadující mistři světa Argentinci začnou cestu za obhajobou zlata na fotbalovém šampionátu v Severní Americe ve středu ve 3 hodiny po půlnoci našeho času proti Alžírsku. Hvězdný kapitán Lionel Messi, pro něhož půjde o rekordní 6. mistrovství světa, si na stadionu v Kansas City připíše 200. reprezentační start. Po chladnějším počátku týdne se v Česku bude oteplovat, pátek a víkend budou tropické. V neděli by mohlo být až 35 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. To byly zprávy ve 14 hodin u odpoledního vysílání na Express. U vás zdraví Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

Poslouchali jsme skladbu nazvanou Potential, jakože potenciál od Sombra. Zítra tu budeme mít hosta, moc ráda bych vás na ten rozhovor pozvala. Začne po 19. hodině a naším hostem, respektive mým hostem, bude Matěj Čech, jinak známý jako Mat 213. Budeme probírat ze všech stran jeho novou desku nazvanou Retro Skepse. Budeme si povídat o tom, jak při jednom koncertu totálně přišel ohlas. Budeme si povídat o druhých šancích. Budeme si taky povídat o tom, co se stalo vinou Tribuny Sever na tom utkání, na tom pražském derby, protože Mat tam byl. A tak, jestli jste zvědaví, tak poslouchejte zítra, teď si pustíme z té desky jeden vzorek. Je to vlastně duet s Marie April a jmenuje se Se spálil.

0: Tak to byla slovenská Adéla a její song KGB. Za malou chvíli si můžete zasoutěžit v našem vysílání s Astratexem. Mám tu pro jednoho z vás poukázku na 2000 korun, kterou můžete proměnit třeba v plavky, které scháníte teď před sezónou, nebo v pyžamo, župan, hezké prádlo, to už je opravdu na vás. Hrát si budeme Asteroid z Galaxy 2 Rozdánska a zaspívá nám taky písničkář Noah Kahan.
1: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
2: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
3: Začalo samočištění a vysoušení.
2: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom.
6: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo. Fresh každý den.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
8: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Express. Music first.
12: Express FM.

Slibovala jsem soutěž s Astratexem, tak jdeme na to. Astratex, to je e-shop s převážně dámským spodním prádlem, s 20letou zkušeností a tradicí, kde si vyberou dámy opravdu všech tvarů a velikostí, protože v nabídce najdeme podprsenky pro obvod od 60 až do 130 cm a pro velikost košíčku od A až do N. Co se týká toho sortimentu dámského prádla, tak najdeme tam nejen klasické spodní prádlo, ale také prádlo pro kojící maminky, erotické prádlo, noční prádlo, sportovní prádlo a samozřejmě v této sezóně hodně důležité plavky. Zkombinovat správnou velikost spodního a horního dílu. Víte, jak to může být těžké, dámy, teď mluvím hlavně k vám, já o tom něco vím se svou velikostí. No ale zaujaly mě třeba taky plavky sportovní, které jsou na surf a které mají UV ochranu a jsou takový uzavřený. No prostě podívejte se sami. Samozřejmě prádlo pro sebe tam najdou i pánové, takže se zasoutěžit můžou taky pánové, a nebo tu poukázku na 2000 korun můžou věnovat své partnerce nebo manželce. Takže otázka pro dnešní den. Která známá žena je ambasadorkou a hlavní tváří Astratexu? Jednoduchá otázka. Odpověď mi můžete poslat SMS-kou na číslo 602-604-903. Prosím, podepište se tam. První správná odpověď má u nás poukázku na 2000 korun. A teď je na řadě James Blake. Can't believe the way we flow.

0: Ve Vídni proběhl o uplynulém víkendu Pride, čili průvod za práva lidí z menšin. No a zúčastnilo se ho 340 tisíc lidí. Pražský Pride je teprve před námi. Letos bude mít ten vrchol jinde a průvod taky projde jinou trasu. Jak to bude a kdy to bude, tak to vám řeknu za chviličku. Hrát tam bude třeba budou Florence Road a poslechneme si taky Ratchet 32 a taky Vaška Mašindu, nikoliv jako zpěváka, interpreta, ale jako moderátora jeho rubriky Hudební zprávy.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express FM.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
7: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v krunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
13: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
14: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
4: Music. First. Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Deezer spustil nový nástroj pro detekci hudby s využitím umělé inteligence, který funguje na 20 nejpoužívanějších streamovacích platformách, tedy Spotify, Apple Music, Tidal, SoundCloud nebo YouTube Music a dalších. Tento bezplatný nástroj je k dispozici ve 27 jazycích, včetně češtiny, a umožňuje vám zkontrolovat, zda se ve vašich playlistech, které se tvoří na streamovacích službách, neobjevuje hudba generovaná umělou inteligencí. Systém funguje na principu identifikace specifických artefaktů zanechaných ve zvuku generativním softwarem, přičemž Deezer uvádí, že jeho skener je přesný s více než 99% přesností. Hledejte Deezer AI Music Detector. Komunita taneční hudby truchlí nad ztrátou Olivera Tree. 32-letý zpěvák a producent zemřel včera poté, co se ve vzduchu nad Rio de Janeirem srazily dva vrtulníky. Pocty z celého světa elektronické hudby se hrnuly během dne, včetně Dipla. Potkali jsme se jako fanoušci, ale nemyslím si, že jsem kdy poznal jiného tvůrce se stejnou syrovou ambicí chaosu jako já. Přesvědčil mě,

0: So in Love. A to se stalo nejstreamovanějším albem roku 2026 od ženské umělkyně na Spotify za jediný den. Olivia také podle instagramového účtu zavedla v roce 2026 celosvětově největší 24-hodinový streamovací debut pro Amazon Music ze všech alb. A taky stihla zajet do Vegas a v uvozovkách překvapit Gwen Stefani s No Doubt na jejím koncertě ve Sphere. Tolik požadované obětí se jí nakonec dostalo, aby ne, když už mají společné vystoupení, které se odehrálo před 2 roky na Coachelle.
1: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

Před malou chvílí jsem mluvila o tom, že o víkendu prošel duhový průvod hrdosti Vídní. Zapojilo se do něj 340 tisíc lidí. No a Prague Pride pro letošní rok, ta se bude konat mezi 3. a 9. srpnem.

a ten hlavní závěrečný program změní lokaci. Pride Park už nevyroste na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, v té části za tenisovými kurty a skateparkem. No a tradiční Pride Village samozřejmě zůstává na Střeleckém ostrově. Proč? No, já si myslím, že to je kvůli tomu, že vlastně Prague Pride koliduje s tím velkým koncertem Marka Ztraceného, který připadá na Letenské pláni na datum 7. srpna, což je přímo před vyvrcholením Prague Pride. Takže tak. Teď si budeme hrát Regin Moulmana All You Ever Wanted.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vláda schválila zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Česká televize by měla v příštím roce získat ze státního rozpočtu o 1 miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl dostat z rozpočtu o 400 milionů méně. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 782, přičemž na nemoc už zemřelo 181 lidí. 20letý tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Členem týmu dnes doplnil například Španěla Carlose Alcaraze nebo Němce Alexandra Zvereva. Soutěž bude na konci září hostit Londýn. A ještě počasí, po chladnějším počátku týdne se v Česku bude oteplovat, pátek a víkend budou tropické. V neděli by mohlo být až 35 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. To byly zprávy v 15 hodin u odpoledního vysílání Radio Express FM. Vás dá zdraví Veronika Koloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

Pokud milujete tanec flamenco, jehož kolébkou je samozřejmě Španělsko, tak byste neměli chybět tento pátek v budově městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí, protože tam se uskuteční taneční představení nazvané Flamenco Tirititran v podání Flamenco Estudia Feliz, což je taneční škola pod vedením Petry Šťastné, která působí v Praze od roku 98. Podívejte se na program městské knihovny, která samozřejmě nabízí, protože má promítací sál, tak nabízí také kinoprojekce a další kulturní události. Takže mlp.cz. My si teď poslechneme Sharon van Etten, Come Back It. Express FM.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na 2 a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
8: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
9: Dobrý den. Jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
10: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Express FM.

Dnes se slaví 50. narozeniny Gary Lightbody, zakladatel, zpěvák, rytmický kytarista a taky songwriter kapely Snow Patrol ze severního Irska. Gary Lightbody je taky skvělý DJ. Je to fotbalový nadšenec, fandí klubu Manchester United. Taky miluje komiksy, miluje X-meny a nejvíc ze všeho Wolverina. My si při příležitosti jeho 50. narozenin pustíme song od Snow Patrol, který se jmenuje Spitting Games a vyšel na třetí desce The Light Straw. A je to píseň, která popisuje intenzivní lásku teenagera k dívce, kterou vídá každý den, ale nikdy nenajde odvahu ji oslovit, přestože nedokáže myslet na nic a na nikoho jiného. Všechno nejlepší do Irska.

Právě prožíváme festivalové období, ale já bych vás teď ráda pozvala na jeden solo koncert do klubu. Je to totiž křest. Je to křest té kapely, která nám tady začala hrát svůj noční plán. Je to křest skvělé desky Majonéza. Takováhle deska se nekřtí každý den a křtít jí bude skupina Něco Něco právě zítra v prostoru na Smíchově v Praze v Meat Factory. Buďte tam a jestli máte Prahu daleko, tak můžete Něco Něco vidět o tomto víkendu ještě v Nepomuku, kde proběhne jako vždy v termínu letního slunovratu festival, který se jmenuje Nefestík. A kromě Něco Něco tam uvidíte třeba VVčka anebo Atenu Chlebovou. Teď už tu máme tady jednu ze skvělých songů, jeden ze skvělých songů z té nové Majonézy od Něco Něco. Jmenuje se Noční plán.

0: Tak tenhle noční plán byl pozvánkou na zítřejší plán do Meet Factory a jelikož jsem královna brain fogu neboli mozkové mlhy, tak vůbec nevím, jestli jsem vám řekla, kde probíhá ten nefestík, tak pro jistotu to radši zopakuju, než abych to neřekla vůbec. Takže nefestík se odehraje v areálu barokní Zelenohorské pošty v Nepomuku a něco tam budou vystupovat v sobotu. Za chvíli si pustíme francouzské Phoenix nebo taky Plena B.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
4: Léto plné zážitků? Vydejte se na střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
11: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
12: Jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% heslem PT Service.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Hej vy? Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Express. Music first.
17: Express FM.

0: Tak to byl Plan B, kolik je? 15.50. Za 10 minut skončí odpolední vysílání, tak ještě poslední informace ode mě. Ve středu, to je pozítří, se slavnostně po dlouhé rekonstrukci otevře v Praze znovu pro všechny náměstí Jiřího z Poděbrad. Bude tam velká akce, také hudební. Od 17 hodin tam můžete tancovat na kapelu The Silver Spoons, od 19. hodiny tam zahraje multikulturní projekt Noha. Já musím za sebe říct, že mi tam strašně moc bude chybět ten výdech z metra od architekta nebo designéra Petra Šedivého, ale to se nedá nic dělat. A teď už vás tady nechávám na pospas Michalovi s Petrem, protože Petr se slavně vrátil z vody, kterou přežil, jel Vltavu. On vám o tom asi bude dost vyprávět. No a takže za chvíli už je tady máte Express Drive v kompletní sestavě. Užijte si to a já se na vás budu těšit zase zítra. A na rozloučenou posílám zmiňovanou Nohu, tedy Noise of Human Art a jejich píseň Dive in Your Life. Ahoj!
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nevšední zážitek mohou mít v úterý řidiči, kteří pojedou po dálnici D35. Při cestě mohou mít tanky Leopard 2 a 4 české armády, zatímco obvykle se pásová technika přepravuje po železnici či na podvalnicích, tentokrát vyrazí tanky v rámci výcviku po dálnici napřímo. Rámcová dohoda Íránu s USA, kterou oznámil v noci na dnešek americký prezident Donald Trump a která by měla být podepsána v pátek v Ženevě, zahrnuje výběr poplatků Teheránem za námořní služby pro lodě, jenž budou proplouvat Hormuzským průlivem. Podle agentury AFP to dnes uvedlo iránské ministerstvo zahraničí s tím, že nepůjde o mýtné, ale o poplatky za služby. Chtěla mít lepší výhled a způsobila hororový hromadný pád. Do nedělního závodu mladých cyklistů s názvem Sarlan Trofeo Juniors radikálně vstoupila důchodkyně na invalidním skútru, která poslala hned několik závodníků k zemi. Dnes odpoledne čekáme kupovitou na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území během dne s lokálními přeháňkami. K večeru bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jižní Moravě 23, na horách kolem 11. Na Express FM pár minut po 16. hodině začíná odpolední drive s Michalem a Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Once Again. My tady tančíme, přitančili jsme z víkendu. Petr taky z dovolené, tak dobré odpoledne, milý kolego.
1: Dobré odpoledne, Michael.
0: Ty jsi užil třídenní volno, nebo respektive pěti, protože jsi si tři dny vzal minulém týdnu a další dva dny to byl víkend, tak jak jsi užil?
2: Já jsem si to užil navzdory předpovědím, o čem jsme se už bavili při našem telefonátu. Jsem docela spokojen, samozřejmě, vždycky to může být lepší, ale taky to vždycky může být horší.
0: No, nakonec jste až tak moc nezmokli, když samozřejmě ta voda byla z obou stran na vašem raftu, ale vy jste si to užili i nejenom na raftu, protože vy jste měli, já jsem koukal na fotky, kulečník, dobrý jídlo, dobrý pití, zábava s přáteli, prostě tak, jak to má být?
2: Já jsem to ani nečekal. My jsme si, co se týká počasí, tak jsme si užili od připálených stehen až po kroupy, přes déšť, zamračeno, zimu, teplo, všechno v pohodě, ale všechno nic, co by se nedalo přežít. Co se týká toho programu, tak to vlastně taky vyšlo, protože přesto, že Český Krumlov je jedno z nejkrásnějších, ale v něčem zároveň z nejvošklivějších měst u nás. Mně to přišlo jak v Praze v devadesátkách, jako všude grafický spad, pasti na turisty, ale naštěstí jich tam ještě nebylo tolik, jako třeba už tento týden se očekává.
0: No, měli jste nějakou nehodu, příhodu na raftu, že jste třeba málem se vyklopili, nebo jste se opravdu vyklopili? Ztratili jste něco?
2: Ale samozřejmě, že ti, co nejvíc machrovali, my jsme jeli v šesti, jeden den v sedmi, ti, co nejvíc machrovali, se samozřejmě trošku vykoupali, protože to tak je. Jinak si myslím, že raft je blbůvzdornej a pokud si správně seřveš svý kolegy, kteří s tebou jedou, tak v pohodě, což já jsem udělal skoro každý den a byl občas někdo vsteky zahodil pádlo, jinak se jelo dál, protože samozřejmě nejčas na hrdinství.
0: Takže jsi potvrdil to, že máš kapitánské zkoušky a byl jsi kapitán.
2: Já plavidla. Jsem byl takový nenápadný, jo, a nepříjemný hlavně, jo. Já jsem vždycky jako musel vysvětlit, že prostě tohle není kánoj, že je to raft, ale hele, ono, vody není tolik, aby se něco vůbec dělo, samozřejmě vždycky se něco může stát, kempy se pomalinku rozjíždějí, o jejich kvalitách samozřejmě můžeme místy pochybovat, ale vlastně v rámci celkového toho mýho výletu a dobrodružství já jsem spokojen.
0: Takže potom tvých zbylých šest kamarádů říkali, náš kapitán je pes. Jako Maxi pes fík.
3: Express. Express Drive.

0: Laura Palmer.
1: Promiň ty.
0: Za chvíli si dáme další skvělou hudbu, jsem chtěl říct.
1: Přesně tak, protože na startovní čáře je připravena Charlie XCX nebo Calvin Harris a Frank Ocean. Amigos.
0: Slide.
2: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
3: Vivaldiho čtveroročních dob tak, jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
6: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
9: Sportuješ, chceš svaly, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
12: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Mají jen pěkné T-shirty, tělovin dodo, pěkný bauzen. Zjišťuje nyní ti těl kerem sínsí a jinhán káhal.
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
15: Hudba na prvním místě.

0: Calvin Harris, Frank Ocean a Migos, Slide, no a my pomalu doklouzali k tomu, že se vrátíme k fotbalovému tématu, protože samozřejmě probíhá mundial, neboli mistrovství světa ve fotbale, jedna z největších událostí světa, miliardy diváků a taky dost naštvaných lidí.
1: Přesně tak, protože fotbalový mistrovství světa v Americe, Kanadě a Mexiku mělo být svátkem pro fanoušky celého světa, jenže podle reportáží přímo z dějiště tohoto fotbalového svátku, jak si to nazval, se z něj stává jedna z nejdražších sportovních akcí historie. Řada fanoušků začíná řešit, jestli si vůbec může dovolit být u takovéto události. Myslím, že Čecha by mohlo zajímat a myslím, že každýho Čecha napadne, kolik tam na tom stadionu asi stojí pivko.
0: No a to jsou na naše stovky, že jo?
1: Já jsem si zase říkal, jako tak se jednou dostaneš na takovýhle fotbalový turnaj, tak to neřešíš. V přepočtu to pivko vyjde zhruba na 330 korun.
0: No a to... Pokud, jako není tak hrozný, ale jako pokud jsem zažil levnější teda pivo.
1: To rozhodně, a pokud jsi dovážený, no tak zaplatíš ještě víc. No, o vstupenkách s tím jsme tu strávili nejednu minutu, protože někteří fanoušci stále uvádějí, že za jeden zápas zaplatili kolem 800 dolarů, což je nějakých 17 tisíc, a to ještě nejsou ty nejdražší vstupenky, které se na fotbalový turnaj prodávali. Mnozí novináři to třeba srovnávají s mistrovstvím, které se v Americe hrálo v 1994 a říkají, že všechno bylo úplně jinak, že ty lísky stály pár dolarů, fanoušci se scházeli na parkovištích, grilovali, společně oslavovali vlastně celý fotbal jako událost. No a dnes to je to celý takový víc digitalizovaný, komerční a právě hlavně výrazně dražší. A ty organizátoři nejenom, že čelí kritice za vysoké ceny ubytování, občerstvení i vstupenek, ale některé ty americké stadiony, které pojmou desítky tisíc diváků, občas na některé zápasy zejí prázdnotou, nebo zejí, určitě tam jsou volná místa k dispozici.
0: No a to se ještě vlastně mluvilo o tom, že dost pravděpodobně budou dávat vstupenky zdarma. Takže,
1: ano.
0: Takže když si ty si třeba mohl dát 800 a nebo i víc dolarů za to, že si koupíš vstupenku, ale teď s ním mohl hrát zdarma, protože potřebují zaplnit ty stadiony. To je prostě bizár.
1: Ano, tyhle ty informace se objevují, že pořadatelé na některé zápasy rozdávají tisíce vstupenek zdarma, aby se zaplnilo. To je opravdu špatně. A jedna zajímavost na závěr. Americké televize během zápasu využívají nově zavedené přestávky na občerstvení k vysílání reklam, což mezi fanoušky vyvolalo vlnu nevole. Někteří si dokonce stěžují, že fotbal začíná připomínat americký sport, kde reklama často dostává stejný prostor jako samotná hra.
0: No, to i u nás se to využívá jako komerční přestávka v hokeji, jsem koukal tyhle ty občerstvovací pauzy. No tak hold, ty přenosy taky nebyly zadarmo, že?
1: Co je dneska zadarmo?
0: Přesně. Naše vysílání pro naše fanoušky je zadarmo.
1: Naopak, my vám ještě zaplatíme.
0: My vám posíláme Malcolma Todda. Zadarmo. Express Drive. Na Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehody aktuálně hlásí dálnice D1 na 242. kilometru ve směru do Ostravy. Tam havaroval náklaďák, Pražský okruh, tedy D0 na 5. kilometru ve směru k D1 hlásí nehodu, ale blokovaná by měla být jenom neprůjezdná zpevněná krajnice, ale i tak na to dejte pozor. No a přímo v hlavním městě je to v ulici k Červenému dvoru komplikované s průjezdem. Co se týče dálnic, tak právě teď samozřejmě Pražský okruh a D1 kolem Brna, taková ta klasika, i když teda musím říct, že D1 kolem Brna je dneska o trochu lepší než obvykle. D46 hlásí taky kolony mezi čtvrtým a nultým kilometrem, takže na to taky dávejte pozor, je to tedy směrem k Brnu od Olomouce, no a jinak by to mělo být relativně v klidu na všech sledovaných úsecích, ale jeďte stejně raději opatrně, ať do něčeho nevlítnete.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Tady ta pohodička pochází z dílny projektu Jungle a jmenuje se Carry On.
1: Za chvíli si kromě skvělé hudby třeba od Robin, Block Party nebo Vampire Weekend dáme taky jednu pozvánku na výlety, zkrátka naší rubriku Nebudu doma.
2: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
3: Nebudu doma na Expressu.
2: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
4: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
5: Express FM.
4: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea. A vyrazte na kole podél řek, do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
6: Červené víno na světlém koberci?
7: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
8: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
12: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
14: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
16: Trénírkárna.cz.
17: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
16: Trenírkárna.cz.
4: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Hůru na cesty. Tohle volání s blížícími se prázdninami nabírá na intenzitě a tak by se vám mohlo hodit pár tipů na výlet, které tradičně ozdobíme hashtagem nebudu doma. Pojďte s námi do Moravskoslezského kraje. Když se řekne Moravskoslezský kraj, každému hned v hlavě naskočí důlní věže nebo komíny oceláren rámované z mětí trubek, ale méně už krásné

0: Whirlpool, finská sauna, parní bylinková sauna i biosauna. Dopřejte si masáž nebo privátní lázně jen pro sebe. A po wellness přijde odměna v podobě dobrého jídla a pití. Hotel má vlastní mini pivovar, kde se vaří místní pivo Lomňan. Restaurace potěší poctivou českou i evropskou kuchyní, a to i hosty s bezlepkovou nebo bezlaktózovou stravou. Nebo se vydejte do Jura hotelu Čeladná v srdci Beskyd, kde si užijete letní dovolenou plnou výletu, odpočinku i skvělého jídla. Podně stráveném na horských stezkách nebo objevováním beskydských zajímavostí vás čeká neomezený vstup do bazénu, finské sauny i fitness centra. Součástí pobytu je také bohatá polopenze formou bufetu, kterou si hosté pravidelně pochvalují. Rodiny ocení venkovní dětské hřiště i dětský koutek. A aktivní cestovatelé zase slevy na oblíbené atrakce v okolí, jako je stezka Valaška nebo bobová dráha Bobovka. K návštěvě láká i městečko v podůří Beskyd pro svou malebnost zvané Moravský Betlém. Štramberg se svou dominantou věží Trůbou je v skutku výjimečné místo, kde se na malém prostoru snoubí bohatá historie s nádhernou přírodou a širokým zázemím aktivit a služeb. Labyrint úzkých uliček, tajemné legendy a dřevěná lidová architektura dělají ze Štramberku filmařsky zajímavou lokalitu, která ještě zdaleka nebyla úplně objevena. Kamenná štíhlá věž s typickou střížkou se tyčí nad městem a skrývá 180 schodů vedoucích na vrchol vyhlídky. Dalším zajímavým místem je jeskyně Šipka, kde je doloženo nejstarší osídlený člověkem na našem území. Štramberkem také voní perníkové uši. Tento speciální perník je připomínkou slavného vítězství místních lidí nad tatarskými nájezdníky z Mongolska, kteří ve 13. století rozložili svůj tábor pod kopcem Kotouč. Krajské město Ostrava, to je město, které má vlastní rytmus. Industriální památky, galerie, kavárny, hudba i zelená místa tu dávají dohromady výlet, který se dá pojmout aktivně, kulturně i úplně odpočinkově. Stačí si vybrat směr podle nálady. Tipy na program, akce i zajímavá místa najdete na Visit Ostrava, oficiálním průvodcem městem i okolím. A pokud zůstanete alespoň dvě noci ve vybraném ubytování, můžete získat návštěvnickou kartu Ostrava Card se slevami na další zážitky. Šťastnou cestu s Express FM.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Zaujal vás Moravskoslezský kraj? Pak si zamilujete hotel Stará Amerika s největší dětskou hernou v kraji. Nebo hotel Bellaria Resorts Wellness a skvělým zázemím pro rodiny s dětmi. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zavádění evropského vlakového zabezpečovače na českých tratích má jeden nesporný přínos. Na tratích, kde byl instalován, došlo ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Co se nenaplnilo, je zvýšení kapacity tratí, zrychlení provozu a kratší dojezdové časy, konstatoval nejvyšší kontrolní úřad. Velitel německého letectva Holger Neumann prohlásil, že Luftwaffe je připravena v případě konfliktu s Ruskem bránit každý centimetr území Severoatlantické aliance. Ruský útok na člena NATO by podle něj byl potrestán devastujícími údery. Potvrzeno, aktuální česká tenisová jednička Karolína Muchová se tento týden v Berlíně představí ve čtyřhře po boku legendární Seríny Williamsové. Nabídku 23-násobné grandslamové šampionky ráda přijala. Jsem z toho opravdu nadšená, svěřila se světová desítka. Dnes noci bude jasno až polojasno, kránu na severozápadě až oblačno, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, na horách kolem 7. Posloucháte Express FM, kde do své druhé hodiny vstupuje odpolední drive a společnost vám ji nadále budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Jsem tvoje holka, že jo? To se neptám já Petra, ale ptá se nás Toveldu ve svém singlu I'm Your Girl, Right? No a tohle je nejhranější píseň za uplynulý týden, jak dopadla. Celá naše hitparáda Express Top se můžete podívat na našem webu expressfm.cz.
1: No a máme tady něco pro pamětníky Adama Bernaua, malého génia ze seriálu Návštěvníci, kvůli kterému se parta cestovatelů z budoucnosti vydala do roku 1984 zachránit jeden školní sešit. Já si myslím, že ty si ten seriál určitě zažil.
0: Miluju a miluju Ladu Nivu a taky samozřejmě polonahou Dádu Patrasovou. To až v pozdějším věku teda.
1: Jo, no tak jako kdo nemiloval Dádu Patrasovou, že jo, jeden čas. Ale každopádně Adam Bernau se teď zapsal do historie, a to ačkoliv nikdy neexistoval. V Brně dostal vlastní most.
0: Ano, a je to, nepletuli se nad tou čtvrtí, kde právě natáčení probíhalo.
1: Ten most se jmenuje Most Adama Bernaua a stojí v brněnských Žabovřeskách, přesně v místě, kde se před více než 40 lety natáčely klíčové scény tohoto legendárního seriálu. Tam stával ten dům Bernauový, který v příběhu zachvátil požár a při němž měl schořet slavný sešit s převratnými výpočty budoucího nositele Nobelovy ceny.
0: Mimochodem ten dům opravdu nechali filmaři schořet, protože on byl stejně určený k demolici.
1: Přesně tak. A to slavnostní pojmenování mostu nebylo jen obyčejný odhalením cedule, ale na tom místě vznikl 8 metrů vysoký mural připomínající seriálové hrdiny. Je to docela hezky nakreslený, já myslím, že všude na internetu si to dohledáte. No a při tom otevření toho mostu nechyběl ani herec Josef Dvořák. Víš, koho hrál v tom seriálu?
0: No, jednoho z akademiků, ale nepamatuju si jméno.
1: On byl technik expedice a jmenoval se Emil Karas.
0: No jo, Karas. No. Oni mu říkali jenom Karas vlastně, no, to je pravda. No.
1: A tu atmosféru tohoto slavnostního dne doplnila i znělka seriálu, kterou slyšíte pod mými slovy. A dokonce i amarouny, což je...
0: to je jídlo, ano.
1: Ano, legendární pokrm budoucnosti, který si musíte pamatovat všichni.
0: Mně se vždycky líbilo, jak oni si tam dali tu tabletu a tam si jim ukazovali ty různý jídla, že jo, klobása, tady knedlo vepřozelo, něco a pak z toho byla ta kostka toho slizu.
1: Jo, tam byly ty dobrůdky, že jo, kuřátko a ta... No, každopádně Adam Bernau je patrně jednou z mála fiktivních postav po Jaru Cimrmanovi, který v Česku má nejen pamětní desku, ale nově i vlastní most.
0: Tak doufáme, že na tom mostě nebudou zácpy a že projedete, milí Brňáci i návštěvníci Brna, v pohodě.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
5: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ti Partners banka.
6: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
7: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
8: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
9: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloplašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Doznívá jedna z mojich nejoblíbenějších věcí z dílny Nothing But Thieves. Právě dozněl track Welcome to the DCC. A myslím si, že byla k slyšení i minulý víkend na festival Rock for People, pokud se nemýlím.
1: Myslím si, že jo, já jsem tam nebyl, ale když jsem tam viděl před dvěma lety, tak to hráli a vzhledem k tomu, že od té doby vlastně nevydali nic nového, až teď chystají album na září, nepletuli se.
0: Ano.
1: Stray Dogs, tak potom vlastně asi teprve začnou hrát ty nové věci. To znamená, že zahrají asi příště, až přijedou na samostatný koncert do Prahy, konkrétně do O2 Univerza, a to 22. ledna příštího roku. No, to všechno prozradili Míše Tůmové na Rock for People, protože ona je tam odchytla. A to konkrétně kytaristu Doma, kytaristu Joea a bubeníka Jamese, a probrala tam s nima nejenom to chystané album, ale taky jejich nejoblíbenější skladby, nebo co je inspiruje k nové tvorby, a taky koho by vzali sebou na turné, kdyby si mohli vybrat kohokoliv.
0: Přesně tak, já vám to prozrazovat nebudu, vy si to můžete přečíst na našem webu expressfm.cz, uvidíte tam i aktuální foto Míši s touhletou trojicí, kterou Michal zmiňoval, takže je to důvěryhodné.
1: Ano, je to důvěryhodné, ona měla velkou radost, že s nimi mohla udělat rozhovor, to znamená, že pravděpodobně se jí ty kluci líbili, že? Takže no. ona úplně září mezi nima, tak když se podíváte na tu fotku.
0: Přesně tak, oni to jsou fešáci a dokonce tam máme i krátké video, takže expressfm.cz.
1: No, já jsem se jí ptal, jestli se tam zamilovala, tak říkala, že ne, ale to jsem se jí ptal ještě předtím, než se potkala s Nothing But Thieves, tak si musím zeptat znova. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dva osobáky v sobě hlásí Husákovo ticho alias Těšnovský tunel v Praze. Neprojezdný pravý jízdní pruh směr Josefov. D1 ve směru z Ostravy do Brna na 215 km taky řeší problém s havarovanými auty. No a co se týče kolon, tak si postojíte trochu na Pražském okruhu a to ve směru od D1 k letišti i ve směru opačném, tak na to dejte pozor. Stejně tak D1 hlásí problémy kolem Moravské metropole, tady Brna, ale je to jenom všechno v řádu jednotek minut, tak tam se snad moc nerozčilíte. Jeďte v klidu, poslouchejte Express FM, odkud vás stále zdraví Petra Michal.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.

0: osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
5: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
6: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu SEAT Auto Jarov.
13: Jsme jediný oficiální prodejce vozu SEAT v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Forgotten Love a naše dnešní oslavenkyně Aurora.
1: Dneska slaví kulaté třicetiny, tak samozřejmě všechno nejlepší. Pokud byste si to s ní chtěli oslavit, tak už za necelý měsíc máte možnost v Ostravě, kam přijede se svým projektem Tomora, který, jak asi víte, má s Tomem Rowlandsem z The Chemical Brothers.
0: No a na svůj poměrně mladý věk toho má Aurora poměrně dost na svém kontě, byla oceněna řadou cen. V 21 se podepsala na chodník slávy v Bergenu a ještě před třicítkou, to znamená loni, byla nominována nebo jmenována jednou ze 30 po 30. Takže navíc, když tomu připočtu ještě, že prodala v roce 2021 nějakých milion albumů,
1: alb,
0: slušný.
1: No, slušná, šukovná cérečka to je. No. Tak samozřejmě přejeme všechno nejlepší a ještě další miliony alb, ať prodá.
0: A taky nějakýho kluka.
1: Tak to snad má nebo holku, ne?
0: Já jsem to nikde nenašel.
1: Ne? Mm-mm. Tak třeba prostě se jenom vyhejbá bulváru.
0: Protože taky má taky teďko Tomoru, že?
1: A co když chodí s tím Rowlandsem?
0: Myslíš, jo?
1: No tak možný to je, ne? Tak je, on je teda o 15 let starší, no a tak ona může zlížet ke starším, třeba má nějaký elektřin komplex.
0: Jo,
1: no.
0: Tak jo.
1: Je to možný.
0: No uvidíme. Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: human. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
1: Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down, tak to je ještě před námi, relativně daleko, kdy zajde slunce. No, my zajdeme zhruba za hodinku, ale do té doby vám ještě nabídneme spoustu zajímavých informací a Petr má pro vás teďka jednu pracovní nabídku, se dá říct vlastně.
2: Přesně tak. Kdy dostaneš nabídku zahrát si ve filmu?
1: No, já jsem ji nedostal ještě nikdy. A jako dokonce jsem tady měl na rozhovor castingového šéfa Ulice a dalších jako projektů, tak jsem se tak jako nenápadně na něj usmíval, že jo? Řekl jsem mu, že taky syna bych mohl nabídnout, kdybych chtěl nějaký roztomilý miminko. No, teď už to není miminko, no. Ale nechtěl, no nebo jako takhle. Tvářil se, že si toho jako nevšiml.
2: Musíš přitvrdit.
1: No, asi jo.
2: Každopádně, myslím si, že naši posluchači už vědí, že se chystá celovečerní film Lajna, konečně film s vykřičníkem. No a teď pro všechny, kteří jsou z Karlových Varů, nebo jsou ochotni tam dorazit, máme nabídku. Protože tvůrci hledají na natáčení davových scén v Matony aréně zájemce, což znamená, můžete se stát součástí komparzu.
1: Asi fanoušky hokejovými, to vypadá.
2: Nevím jaký, jo, ale rozhodně vím, že se to bude konat to natáčení 7. a 14. července. A pokud by mezi vámi byl nějaký zájemce, tak by měl napsat na e-mail lajna.komparz@seznam.cz. Tvůrci vám budou zaslány instrukce a registrační formulář. Důležitá informace pro všechny, kteří si myslí, že si na tom jako udělají nějakou vatičku, tak účast není honorovaná. Nicméně, účastníci natáčení budou výrazně uvedeni v titulcích, dostanou merchandising liney a budou se moct potkat a vyfotit s herci. Navíc občerstvení bude zajištěno.
1: No takhle, takže vlastně za to něco dostanete, jo? Akorát prostě ne kešůvky, takzvaně.
2: Přesně tak.
1: Jo? Takže pokud chcete být v titulcích tohohle filmu, myslím, že docela očekávaného, a potom tam uvidíte tu tyčku a řekneš: Máňo, to jsem já!
2: Jo, vidíš, je s Langmajerem.
1: To je skoro hlavní role. Nedělní odpoledne na Express FM.

Express. Express Drive.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Částky, které mají Česká televize a Český rozhlas dostat příští rok místo příjmu z poplatků, se oba generální ředitelé dozvěděli až tiskové konference po pondělním jednání vlády. Varují, že pokud návrh začne platit, budou muset propouštět stovky lidí, případně rušit a omezovat pořady. V případě rozhlasu se zvažuje i rušení celých stanic. Důstojník ruské armády Oleg Sokolenko zemřel po pádu z okna. Podle úřadu spáchal sebevraždu. V nalezeném dopise na rozloučenou však neuvedl žádný důvod. Více informací mají novinky.cz. Zvláštní pozornosti se dočká druhý zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Odpíská ho totiž americká rozhodčí Tori Penso, která bude duel na světovém šampionátu řídit jako teprve druhá žena v historii. Zítra očekáváme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na západě později i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě 26, na horách kolem 16. Odpolední drive míří na Express FM do své poslední hodiny a jsou u toho s vámi Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Doznívající runway je společné dílko Lady Gaga, Doučí a jak mě před chvilkou Michal řekl, taky Bruno Marse.
1: Ano, jeden ze spoluautorů této písně. To je na tom docela zajímavý.
0: Mm-hmm. A docela dobrá hitovka.
1: Jo, je to takový prostě našláplý, myslím, že se to do toho filmu Ďábel nosí Pradu dvě hodí. Já jsem teď zvolil takovýhle pěkný podkres pod naše mluvení, protože ti chci říct, že bychom se mohli inspirovat u Italu.
2: No tak sláva.
1: Protože Italové, ty nám ukazují, jak se vlastně má správně žít a to třeba...
2: A jíst
1: a tak dále. Tak poslouchej, za prvé, pomalá rána. Jo? Žádný startování vašeho dne ve spěchu, pěkně v klidu si dejte kafíčko, samozřejmě můžete si po ránu dát i s mlékem.
2: Aha.
1: Abyste nespáchali v Itálii, ne, tak no, já si z toho dělám legraci. Italové to vůbec neberou jako hříchy, mi to úplně jedno, ať si ty turisti pijou, co chtějí, ale oni si prostě dávají ty rychlý espressa, že jo, potom už po obědě. Ale ráno prostě si dáte v klidu.
0: Jako doma si dáme ještě kávičku.
1: Dobrou kávu, dlouhou snídani, přečtete si noviny, dneska už teda asi teda v elektronické podobě, co se děje nového, nebo si poklábosíte s maminkou, s manželkou, prostě s kým zrovna sdílíte svůj domácnost. Klidu, žádný spěch.
2: No a na 12. jdete do práce.
1: Více choďte, ale nemusíte jít někam, jako abyste měli cíl. Italové nepotřebují auta často, pokud nejdou někam za město, protože oni si tam v klidu dojdou, že jo? Ale někdy jdou jen tak bezcílně se prostě projít po městě.
0: Toulají se uličkami.
1: Tady potkají Luigiho, tamhle potkají Mária. Ahoj, jak se máš? Je Pietro, Pietro, pojď sem k nám.
0: Dáme kafíčko.
1: No a samozřejmě daj si ano k tomu těch 16 espres za tu cestu. A opět, potom je čas na jídlo. Jste bez spěchu, bez rušení, žádné elektronické věci nepotřebujete mít u sebe. V klidu si jeste, protože pozor, jídlo, to je součást vašeho života přece.
0: A potěšení.
1: A zrovna v Itálii to je opravdu velká součást života, co si budeme povídat. No. Udělejte si čas na vaše přátelé, na vaši rodinu. Neodbývejte lidi jen tak, nemám čas, domluvíme se na příští týden. Prostě to jsou přece ty chvíle, které trávíte spolu, to jsou ty šťastné okamžiky. No. A ideálně, když ty chvíle trávíte ještě venku. Pokud to jde, samozřejmě, pokud to počasí umožní. Ano, oni mají trochu jednodušší, že víceméně celý rok můžou být venku. My máme to třeba smrsknutý na ten půl rok, ale proč teď se zavírat doma, že jo? Když teda zrovna minulý týden trošku pršelo, tak samozřejmě, jak jsme byli zavření doma, ale dneska už bych šel ven někam.
0: Ale i když prší, vemte si pláštěnku a běžte.
1: No, nebo no. A vypněte u toho telefon mimochodem. To je další italská rada. No a poslední. Oslavujte malá vítězství. Každý moment je malé vítězství. To, že jste ráno vstali, přece je důležité. Taky jsou lidi, co už nevstanou. Víš?
0: Hele, no. Víš co, radši to ukončí, dáme kafíčko, ne?
1: Jo, já se dodám.
0: A nespěchej.
1: A potom bude zapadat slunce, to je taky dobré oslavit.
3: Odpolední drive.
4: Na Expressu.

0: Sunlight. Jak kde dneska teďko odpoledne? Každopádně tohle byli Backriders.
1: Neboli jezdci na pitlících.
0: Nebo pitlíkový jezdci.
1: No za chvilku tady bude Gracie Abrams, tam to nejde úplně vymyslet nějakou pěknou přezdívku.
0: No ale pak bude Hozier.
1: No to taky nejde vymyslet.
0: A pak bude mladá Lola.
1: No pak bude mladá Lola, aspoň něco.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
3: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz
4: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
8: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
10: Express. Music first.

0: Tohle je irský Hozier a jeho Nobody's Soldier. My nejsme vojáci, my jsme moderátoři, ale bojujeme za to, abyste se pobavili a taky něco dozvěděli.
1: Přesně. A taky něco navštívili, protože jsme i turisté, což já už jsem zmiňoval v dnešním začátku, že jsem navštívil Český Krumlov, který patří mezi nejkrásnější česká města. V něčem zároveň nejošklivější, především co se týká toho grafického spadu. No a každý si řekne, ale Praha, to je něco jiného. Praha, to je Karlův most, Staroměstský náměstí a nebo Pražský hrad.
0: A pozor, Praha není jenom most a hrad.
1: Přesně tak, to by nám PSH potvrdili. Jenže právě největší česká památka, tím myslím Pražský hrad, se teď dostala do poněkud nelichotivého žebříčku.
0: No.
1: Podle analýzy britského srovnávače Idealo se totiž Pražský hrad umístil na druhém místě mezi největšími turistickými zklamáními v Evropě.
0: A proč?
1: No, podle recenzí zahraničních návštěvníků však problém není v samotné historii nebo architektuře. Turisté si nejčastěji stěžují na dlouhé fronty, přeplněné prostory, bezpečnostní kontroly a taky na to, že jejich očekávání bývají vyšší než samotný zážitek. Jestli třeba zvenku ten Pražský hrad vypadá, že to je, bude gigantický zážitek i zevnitř, to už je potom jedno. Každopádně podobné výtky se v recenzích objevují opakovaně už několik let.
0: To je zajímavý. Takhle, chápu, že jsou možná jako zklamaný z toho, že se nedostanou na spoustu míst, protože to jsou místa, která buď používá prezidentská kancelář, anebo jsou prostě zavřená a využívají se třeba jako Vladislavský sál jenom k nějakým před speciálním jako účelům. Ale když tam to je jako krásný. Mě by třeba štvalo, že tam spíš není pořádný občerstvení. Nebo že tam prostě, no jo, ale to možná zase může vyvolat tu debatu, jestli vůbec tam ten prezident má ještě furt jako mít to sídlo. Jestli to nemá být prostě jako památka. A ten prezident nemá mít kancel prostě v nějaký nový budově. Tady nevím, na Smíchově nebo v Karlíně a jako trošku to odpanovničit ten úřad jeho.
1: Ale to prezidentova kancelář mě vůbec jako v podstatě nezajímá, když to tak řeknu, ať si tam klidně má, od malička jsem zvyklý, že když jsem viděl prapor na hradě, prezident úřaduje, nebo je ve městě a tak dále. Já si samozřejmě myslím, že velkou roli v tom hraje poměrně drahý vstupný a velký fronty, to je úplně jasný. A přestože si ty turisti odnášejí z Pražského hradu nebo z návštěvy Pražského hradu rozpačitý dojmy, tak Pražský hrad zůstává dlouhodobě nejvyhledávanější českou památkou.
0: No a to by mě zajímalo ještě, jestli třeba si tam dneska můžeš už koupit jako lupen elektronicky a třeba projít jenom jako s QR kódem někde, víš? To tak přece občas bývá, že když někam jdeš, tak buď sejíš tu frontu na tu stupenku, anebo naopak už máš předkoupeno i třeba za nižší cenu a jdeš. A to nevím, jestli u nás vůbec jde.
1: Ano, ty si můžeš koupit několik okruhů, ale pokud je před tebou spoustu lidí, tak se do té fronty dostaneš tak jako tak.
0: No ale tam máš pak fast track, když máš tu stupenku už koupenou, víš, jako. Jako na spoustě míst jiných, jako.
1: Ale to je možná výzva, že bychom to vyzkoušeli.
0: Já jsem pro. Kdy tam půjdem?
1: Kdykoliv. A kdo prohraje, tak pojede zpátky do toho Českého Krumlova, jo.
2: Petr Novák a Michal Plšek.
0: A dá si tam langoše.
1: Na Královský cestě, nebo na té jejich kuletý, vole.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehodu hlásí dálnice D35 na 156. kilometru ve směru do Olomouce. V Praze jsou nehody v ulici pod stadiony, v ulici na Břevnovské pláni, v Panuškově a na Labuťce 1, silnice 52 u obce Pasohlávky v okrese Brno-Venkov. Taky hlásí nehodu, tak dejte pozor a jeďte opatrně s Express FM.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.

0: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
10: Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Nebude to takový pokaždé. Nebude?
1: Aha,
0: pondělí jenom jedno.
1: Já myslím, že takhle vtipný a skvělý budeme pořád.
0: Ne, naopak, my budeme překračovat tu pomyslnou laťku.
1: Tak to jo. My se s vámi loučíme, milí posluchači, za 10 minut je tady 19. hodina a s ní samozřejmě pokračování té nejlepší hudby široko daleko, protože ta je u nás na Express FM na prvním místě. No a dneska od 8 vás čeká repríza pořadu Express Trendy, no a potom v 10 to převezme tady můj kolega reprízově a dáte si Express Edge. Pokud jste neslyšeli ve středu, tak dneska máte jedinečnou šanci.
2: Přesně tak, opakování je matka moudrosti, tak proč si hitovky z celého světa neposlechnout ještě jednou? Budou to samé čerstvé věci, ale zároveň dojde i na ostřílené songy, tím myslím hitovky, které prověřil čas, prostě bude to dneska trošku pestřejší a to se dá předpokládat i od následujícího dílu. A každopádně dneska je pondělí, v 10 se těším na slyšenou.
1: Ano, a my se těšíme zase v této sestavě zítra, tedy v úterý, 16 hodin na značkách.
2: Buďte dobří.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Express FM.
5: Hudba.

0: Express Filmex.
1: Tento týden vstupují do kin dva zajímavé dokumenty. Michal Pavlíček, Rocker verze 7.0. To je název filmového portrétu mistra kytarových strun, který v únoru oslavil sedmdesátiny. Zakladatele Pražského výběru nebo skupiny Stromboli zachycuje v období, kdy bilancuje, obnovuje síly a zároveň tvoří v nevídaném tempu. Michala Pavlíčka uvidíme při velkých koncertech poté, co se vypořádal s operací pohybového aparátu, při komorním vystoupení s virtuózem na čínské gongy v malé moravské vesničce, při procesu skládání hudby pro seriál Octopus i při hledání zvuku nového sólového alba. Režisér Michal Baumruck doplňuje. Místo běžného životopisného portrétu nabízíme ojedinělý vhled do situace rockové hvězdy a skladatele, kterému naskočila sedmdesátka. Co ho nabíjí a co naopak limituje? Co ho čeká v této fázi života? Jsou tvorba, inspirace a pnutí tvořit nevyčerpatelné? Ve filmu se vedle Michala Pavlíčka objeví celá řada jeho přátel, členů rodiny a spolupracovníků. Bára Basiková, Michal Kocáb, Vilém Čok, Jiří Hrubeš, Claudius Krišpín a další.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No,
3: Michal je prototypem všech workoholiků na světě, protože skutečně jim je. Pak mi volá, nemůžu spát. Jak se jmenou ty prášky na to spaní, na to...
1: Sedm let po premiéře přichází do českých kin francouzský dokument v Lourdech. Lourdy, to je úchvatná horská vesnice na úpatí Pyrenejí na jihu Francie, která se po roce 1858, kdy 14-letá vesnická dívka tvrdila, že v odlehlé jeskyni viděla panu Marii, přeměnila z ospalého malebného městečka na posvátné místo. Dnes do Lourdes každým rokem směřuje 5 až 6 milionů lidí a částečně je to tak trochu Disneyland, kde koupíte i balenou svěcenou vodu. Poutníci představují překvapivý průřez lidstvem. Oběti nehod, smrtelně nemocní, obézní, šikanovaní teenageři nebo skupiny stárnoucích pařížských prostitutek. Tento snímek je pronikovou meditací o lidské schopnosti empatie, o naději a o tajemství náboženské víry tváří v tvář hlubokému utrpení.
0: Express Filmex na Express FM.
4: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
5: Express.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Posloucháte reprízu pořadu Trendy Express. Trendy Express.
1: Příjemné nedělní odpoledne, posloucháte Trendy Express. Oficiálně začalo mistrovství světa ve fotbale a ani v trendech se mu nevyhýbáme. Aktuálním fitness trendem je Hyrox a pokud chcete dávat old money vibes, tak zahoďte gelové nehty.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Trendy Express. Mistrovství světa ve fotbale začalo a čísly se to jen hemží. Svěťák pořádají 3 země v 16 různých městech, 11 amerických, ve 3 mexických a 2 kanadských. Mexico City je jediné hlavní město ze 3 zemí, kde se bude hrát a má také největší stadion. Zdejší aztécký stadion pojme 87 523 diváků. MetLife Stadium, kde se bude hrát finále, pojme 82,5 tisíce diváků. Poprvé hraje 48 týmů, počet zápasů se tedy zvedl na 104 a vítězný tým musí vyhrát 8 zápasů místo 7, jako tomu bývalo na předešlých mistrovstvích. Jinak celkový počet registrovaných hráčů je 1248, 841 na mistrovství světa debutujících. 4 z těch 1248 hráčů hráli na mistrovství světa v roce 2006. Jsou to Messi, Ronaldo, Ochoa a Modrič. Celkový počet zastoupených týmů je 449. Nejvíc hráčů je pak z Premier League 200 a nejvíc 19 jich je z Manchesteru City. Jinak nejdražší tým má Francie. Jeho hodnota se odhaduje na 37 miliard korun. Tým s nejvyšší průměrnou výškou 180,2 cm je Bosna a Hercegovina. My jsme by the way na 5. místě. Nejstarší hráč je ze Skotska, Craig Gordon, je mu 43. Nejmladší mu je 17 a je to Gilberto Mora z Mexika. No a vítěz ten získá 50 milionů dolarů. A kdo vyhraje? Německý matematik trefil 3 vítěze a jako letošního vypočítal Nizozemí. Videoherní gigant EA, který dlouho měl licenci na fotbalovou hru FIFA, svou simulací také úspěšně předpověděl několik vítězů. A letos v simulaci vyhrálo Španělsko. Koho tipujete na vítěze vy?
1: Trendy Express na Express FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Music.
2: First. Express FM.

0: Express.
1: Ladíte Trendy Express, no a ještě se lehce dotkneme fotbalového mistrovství světa. Ale trošku jinak, vždyť to jsou trendy, ne sport.cz. To je to místo, kde najdete výsledky a další věci, které se týkají hlavně hry. Já se chci podívat na zajímavá čísla. A to jsou výdělky. Mezi nejhodnotnější týmy patří Francie, Anglie a Španělsko. Hodnota hráčů u těchto zemí překračuje 30 miliard korun. Česko je na 28. místě. Hodnota našeho nároďáku je 4,6 miliardy korun. No a jak jsou na tom nejlépe placení hráči mistrovství? Podle amerického magazínu Forbes si 11 nejlépe placených fotbalistů současného turnaje za poslední rok vydělala dohromady 950 milionů dolarů. To je v přepočtu téměř 20 miliard korun. Není žádným překvapením, že finančnímu žebříčku vládne kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo. S ročním příjmem 300 milionů dolarů, tedy něco přes 6 miliard korun. Podle odhadu Forbesu jeho celkové jmění už dosáhlo 1,2 miliardy dolarů. Stal se zároveň prvním sportovcem v historii, který během své aktivní kariéry překonal hranici 2 miliard dolarů v celkových výdělcích, a to před zdaněním, odečtením poplatků agentům a bez započtení inflace. Jinak americký magazín tentokrát v tom žebříčku nejenom zveřejnil odhad celkových příjmů, ale ještě je rozdělil do dvou kategorií. To, co si kluci vydělají na hřišti, to znamená platy, bonusy, případně nějaká klubová práva na image, a příjmu mimo hřiště. To jsou různé licence, sponzorské smlouvy, honoráře za vystoupení a třeba i vlastní biznis. Ronaldo má těch 300 milionů tedy rozděleno tak, že 235 si vydělal na hřišti. Messi je na druhém místě a má to 70 na 70, dohromady tedy 140 milionů dolarů. Na třetím místě je Kylian Mbappé, ten si vydělal celkově 95 milionů doláčů, 70 na hřišti. Bramborový je Erling Haaland, ten si vydělal celkově 80 míčů, 60 na hřišti. No a top 5 pak uzavírá Vinicius s 60 miliony dolary za uplynulých 12 měsíců, 40 milionů vydělal na hřišti a 20 milionů dolarů mimo něj.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Trendy Express.
1: Posloucháte Trendy Express. Abychom na chvilku opustili svět fotbalu a sportu, pojďme se podívat na nehty. Aktuálním trendem jsou totiž takzvané naked, nebo taky bare nails, můžeme říct nahé nebo holé nehty. Čím dál tím víc žen odmítá ztrácet peníze a čas na manikúře. Aby to nevypadalo, že lidé přestali chodit na nehty jenom z toho důvodu, že nemají peníze, takže je to spíš znak recese, tak se z toho udělal trend ve smyslu, že naked nails jsou symbolem tichého luxusu a takzvaných old money. Dokonale opečované přírodní nehty totiž ukazují, že žena má čas i prostředky na péči o své zdraví a nemusí tedy maskovat nic vrstvami gelu. Roli hraje také touha úspěšných žen neplýtvat časem v salonech každé 3 týdny, čemuž nahrává i současná vlna nostalgie po minimalismu 90. let. Trend přirozených nehtů zažívá masivní nárůst na sociálních sítích, odkud dnes také většinu informací o trendech celkově čerpáme. Zájem o téma bare nails na TikToku meziročně vzrostl téměř o 200%. I to naznačuje, že ženy stále více preferují čistý a přirozený vzhled.
0: Trendy Express na Express FM.

0: Trendy Express. Trendy Express.
1: Nové fitness šílenství je tady. Jo, holky měly teďko, nebo ještě pořád mají, že jo, reformery a bare, no ale taky je tu trend pro ty, kteří mají rádi spíš takové to fyzično, silovo a rádi běhají. Po kruháčích a crossfitu se aktuální šílenství ve fitness centrech jmenuje Hyrox, nebo také Hyrox. Na závody se registrují desítky tisíc lidí po celém světě, pravděpodobně i včetně vašich oblíbených fitness influencerů. Sociální sítě zaplavují videa, jak tlačí saně, pak dělají angličáky, no a pak už běhají na hraně sil a fitness centra budují speciální tréninkové zóny, a to i v České republice. Z nenápadného německého projektu se během několika let stal jeden z nejrychleji rostoucích sportovních fenoménů současnosti. A jak to funguje? Závod se skládá z 8 kilometrů běhu. Po každém kilometru následuje jedna disciplína. Funguje to teda tak, že je start, běží se kilometr a pak třeba 1000 metrů na ski ergu. Pak se zase běží kilometr, tlačí se saně. Běží se kilometr, táhnou se saně. A takhle se to furt střídá. Skvěle tedy Hyrox kombinuje běh a disciplíny v závodu jsou postavené na přirozeném pohybu a funkčním tréninku. Právě jednoduchost pravidel je jedním z důvodů, proč se Hyroxu někdy přezdívá maraton fitness světa. Každý závod totiž vypadá stejně. Každý absolvuje totožnou trať. Výsledky jsou proto snadno porovnatelné napříč zeměmi i kontinenty. Ti nejlepší závody Hyrox zvládnou přibližně za hodinu. Začátečník za 2:15. Profíci radí. Začátečníci by si měli hlavně uvědomit, že je to běžecká disciplína. Tak potom teda to tahání saní nechte až na potom, až budete vědět, že uběhnete 8 kiláků.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy. Repríza pořadu.

0: Od Summer Game Festu se na nás valí informace ohledně nových videoher. Přichází ještě různá upřesnění nebo vyvracení informací a pro české hráče také vždy očekávané info, zda bude mít hra lokalizaci, tedy alespoň české titulky. Dobrou zprávu tedy svým fanouškům přineslo Sony, které potvrdilo, že Wolverine bude mít české titulky. Je tedy skvělé, že i po tom, co v českém ofisu došlo k menším změnám a jisté obavy u lokalizace tu byly, že se to zatím nestalo. No a když je řeč o Sony, společnost Sony také odhalila kompletní seznam her, které v druhé polovině června zamíří do katalogu PlayStation Plus Extra a Premium. A je to zajímavá řádka her, mezi nimi nechybí Final Fantasy 16, Kingdom Come Deliverance, Life is Strange, Double Exposure nebo třeba taky Farming Simulator 25. No a v Monthly Games je třeba zajímavé Grounded Fully Yoked Edition. Během Summer Game Festu se nám dostalo oznámení o rozšíření survivalu Grounded 2 na PS5. Early Access verze dorazí 11. srpna a nabídne zároveň i nový obsahový update. Velice úspěšnou showcase má za sebou Xbox, ten ještě teď aktuálně přináší informace o tom, že ho čekají velké změny, ale zatím si myslím, že nová šéfka docela, že si vede dobře. Rozhodně se chce vrátit k exkluzivitám, dokonce se uvažovalo, že už i únorové Fable mělo být exkluzivní. Teď ale ještě Xbox čeká propouštění a nějaká ta restrukturalizace. Nintendo asi nejvíc potěšilo oznámením o remakeu legendární klasiky The Legend of Zelda Ocarina of Time. Jinak Ubisoft ukončuje podporu AC Shadows, poslední větší update bude dostupný 16. června, no a po tomto datu už mohou dorazit jen menší opravné peče. Se žádným dalším rozšířením ani větším obsahovými aktualizacemi prý počítat už nemůžeme. Zřejmě se chce Ubisoft naplno soustředit na Black Flag Racing a novou hru Assassin's Creed Hexe. Naopak tvůrci Crimson Desert potvrdili, že budou ve vydávání bezplatných aktualizací pokračovat tak dlouho, dokud o ně bude zájem. Do budoucna se navíc chystá také DLC, které má být podle vývojářů výrazně odlišné od všeho, co studio vytvořilo dříve. Konkrétní detaily si však zatím nechávají pro sebe. Kromě toho tým pracuje na úpravách příběhu, který patřil mezi nejčastější terče kritiky hráčů. Vývojáři chtějí vylepšit vyprávění cesty hlavního hrdiny a zároveň připravují náročnější výzvy pro ty, kterým současný soubojový systém připadá až moc snadný. Tak co dáte Crimson Desert šanci? Já myslím, že ještě tak rok a bude to opravdu skvělá hra. Takovej trošku cyberpunk mi to připomíná příběh, který je teď taky už úžasný. Tohle to byly Trendy Express, díky, že jste poslouchali. Poslouchejte samozřejmě Express FM dál. No a na závěr mám pro vás ještě pozvánku. Pojďte takhle blíž, jo? Pojďte, slyšíte mě dobře? Zvu vás na web expressfm.cz, jo? Ideálně do sekce podcast, tam najdete trendy a taky rozhovory s hosty, kteří chodí sem k nám na Express. Ale dejte si homepage, tam najdete odehraný playlist, najdete tam každý den kalendář, kdo má narozeniny, co se stalo v muzice, přidáváme toho každý den hodně a sledujte taky naše sociální sítě. Mějte se fajn a buďte trendy.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer všem, posloucháte Express FM, kde právě startuje nová v pořadí 874. epizoda hudebního speciálu Express Edge. Z vysílacího studia vám od mixu mává Pepa, od mikrofonu vás zdraví Petr. Jsou před námi 2 hodiny vysílání a my máme klasicky připraveno více než 30 hudebních příspěvků. Prozradím jen, že prim dnes budou hrát kytary. Express Edge najdete na Facebooku, pro všechno ostatní tu máte web expressfm.cz. Od poslední řadovky Jimmy Eat World letos uběhne 7 let. Ta poslední vyšla pod názvem Surviving a přinesla i dnešní úvodní track s názvem 555. Příjemný poslech vám přejí Petr s Pepou.

Společně se Story of the Year jsme zazpomínali na rok 2005 a také na předloňskou desku této americké party, její název je Tear Me to Pieces. Letos se v Evropě ukážou pouze na festivalu Download ve Velké Británii a pak už do konce léta budou koncertovat na americkém kontinentu. A následuje projekt z Kanady OK Man. Připravenou máme skladbu A Lot.

Express Ežvan v premiéře nabízíme každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí od 22 hodin. Dnes poprvé, ale ne naposledy, jsme se podívali na britské ostrovy. Doznívá oxfordská dvojka A Silent Film, která fungovala do roku 2018. Konkrétně jsme vám hráli věc s názvem Danny, Dakota and the Wishing Well. The Dangerous Summer podle všeho nový materiál nepřipravují, ale za to se chystají na obsáhlé turné po Anglii. My zařazujeme jejich hitovku Where Did All The Time Go?

0: řady The Dangerous Summer se smrskly na duo, v kapele momentálně jen zpěvák AJ a kytarista Josh, ale na zmíněné turné si určitě vemou turingové hráče. Společně s Yellow Card se teď podíváme na Ocean Avenue, psal se rok 2003, když tahle parta z Jacksonville na Floridě vypustila do světa stejnojmennou hitovku. Yellow Card v Express Edge.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Music. First. Express FM.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge, tohle byl Ariel, americká shoegazová parta z Chicaga, která funguje již od roku 1997, ale s pouhými dvěma deskami na kontě. Ta druhá z roku 2017 přinesla i doznívající single This is Permanent. Už 3 roky se čeká na 6. desku od projektu Wild Nothing. Poslední desku Hold máme rádi a rádi vám z ní nabízíme nejrůznější tracky, především ten s názvem Alex. Tady je.

0: A to byla další parta v dnešním Express Edge, která má v názvu Nothing. Tihle Nothing se prezentují také shoegaze tvorbou a na letošek nachystali novou desku. My však hráli z té předchozí 6 let staré. Její vydání Nothing oznámili doznívajícím singlem Sailors. Jestli jsem se letos na nějaký koncert těšil, pak to bylo pražské vystoupení do Horrors, kteří však evropskou část turné, která naši republiku zahrnovala, zrušili. Tak snad příště.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

To byly The Horrors a skvělá věc s názvem Something to Remember By. Na konci tohoto hudebního bloku budeme putovat proti proudu času, konkrétně do roku 1992, kdy anglická parta Swerve Driver vydala své páté EP Never Lose That Feeling. Produkoval ho Alan Moulder a dodnes patří k tomu nejlepšímu v diskografii této anglické party. Swerve Driver na Express Edge.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge. Pražské vystoupení amerických All Time Low bylo pro mě velmi milým překvapením, stejně jako jejich poslední řadovka vydaná koncem loňského roku. Její název je Everyone's Talking a nabízí popem střihlé hitovky. Název té doznívající je Butterflies. Jejich kolegové Alkaline Trio loni vydali tři singly bez bližšího infa, zda jde o předzvěst nové desky. Ten prostřední z nich se mi líbí asi nejvíc.

Běžná škoda, že kapitola At the Drive-In už je asi navždy uzavřená a Cedric s Omarem dávají přednost The Mars Volta. At the Drive-In udělali na pozdátkorové scéně pěkný průvan a ovlivnili nejednu kapelu. V roce 2017 se naposledy vrátili album, které přineslo i nabídnutou věc. Společnost vám na Express FM i nadále dělají Petr s Pepou, za okamžik se k nám připojí One Day as a Lion. Za bicími sedí John Theodore, kterého znáte z Queens of the Stone Age, a toho za mikrofonem asi představovat nemusíme.

0: Loni se uzavřela kapela legendární švédské hardkorové party Refused. My na ně zaspomínáme v rámci nesmrtelného killer songu New Noise. Refused v Express Edge.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem. Yes!

0: pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge. Ve studiu jsou Petr s Pepou a společně jsme doputovali do poloviny 874. dílu, což znamená jediné, a sice, že se tu ještě jednu hodinu zdržíme a budeme pokračovat v nastaveném hudebním trendu, tudíž budeme hrát kytarovky. V následujícím bloku i nějaké britské, každopádně, kdyby vás o Express Edge cokoliv zajímalo, není nic snazšího, než si nás najít na Facebooku. Tam zveřejňujeme i playlisty od vysílaných epizod.
0: Express Edge
1: na Express FM.

Pokud patříte mezi šťastlivce, kteří jsou majiteli vstupenek na Rock for People, nemělo by vám uniknout vystoupení Don Broco. Představí se v sobotu a určitě zahrají i doznívající Superlove. Pokud jste vstupenky propásli, můžete si spravit chuť festivalem Bloodfest, který se uskuteční tento měsíc na stejném místě a mezi vystupujícími budou i Leap. Jejich forma roste a jako pozvánku berte následující Power Trip.

Tohle byl Lower Than Atlantis, parta z Watfordu, která fungovala do roku 2019. Dva roky předtím vydala titul Safe in Sound a pochází z něj i věc s názvem Head Enough, právě doznívá. Následují skočtí Twin Atlantic, kterým se daří a zrovna dnes vystupují v Edinburgu. Nabídneme vám novější kousek World Class Entertainment, pocházející z poslední dva roky staré řadovky Meltdown.

0: Tohle byly Twin Atlantic a my jsme si před dnešním pravidelným dámským blokem připravili jednu cover verzi. Podepsání pod ní jsou Michael Nick Romance a The Used. Je už skoro 20 let stará, ale na svém kouzlu nic nestratila.
1: Express Edge na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Potisk trička, bela bel CZ.
2: Express FM.
3: Hudba na prvním místě.

Tři roky letos uběhly od návratového titulu Everything But The Girl s názvem Fuse. Jeho vydání dvojice ohlásila trackem Nothing Left To Lose, který jsme vám na Express FM nabídli na začátek našeho pravidelného dámského bloku. Následují Vyši, americká indie rocková parta, která předloni debutovala deskou 777 a stejně se jmenuje i následující single.

0: téhle věci se vracím rád a myslím si, že Don't Hate Me patří mezi nejlepší skladby diskografie Loli Young. Na Express FM jsou tu s vámi Petr s Pepou, za okamžik se k nám připojí i Suzy se svými Banshees. Zahrajeme vám 40 let starou hitovku Cities in Dust.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

doznívají Suzy and the Banshees, jejich frontwoman minulý týden oslavila 69. narozeniny. Zpětně všechno nejlepší. A poslední divožinkou v tomto bloku bude Coco Kinnon, americká multiinstrumentalistka působící s kapelou s tipným názvem Winona Fighter. Tohle léto budou koncertovat po rodné hroudi a vsadil bych se, že jejich sety se rozjedou, jakmile zahrají následující cover.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a jsou u toho s vámi Pepa s Petrem. Dnešní finálový blok jsme otevřeli s Boston Manor, anglickým kvintetem, který k dnešnímu dni vydal 5 dlouhodajících desek. Ta poslední s názvem Sundiver přinesla i námi nabídnutý single Heat Me Up. Čeká nás přesun do Omahy v Nebrasce, kde působí šestice Kurzív. V jejich diskografii přibrzíme u 8. řadovky Vitriol. Vyšla před 8 lety.

První nahrávku bez Taylora Hawkinse vydali Foo Fighters v roce 2023 pod názvem But Here We Are. Vydání předcházel single Rescued a na desce se v roli back vocalistky představila i Violet Grohl. Kdo tehdy mohl tušit, že mladá Grohlová za pár let rozjede svoji solovou kariéru. Teď už ale 4 Years Strong a skladba White Pleasure.

Tolik Deftones a hitovka Dig the Bath, předposlední kousek v 874. díle hudebního speciálu Express Edge. Ano, ano, uteklo nám to jako voda, ale nemusíte smutnit, za týden budeme zpět na značkách s novým dílem. Do té doby vám přejeme jen to dobré, v pondělí o 10 večer vám ještě nabídneme reprízu. Z vysílacího studia se s vámi loučí Petr s Pepou, kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: Express FM.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám dokonce.

chci stop. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

na světě budu omezenou dobu, máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů, hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu svini, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to málo.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Deezer spustil nový nástroj pro detekci hudby s využitím umělé inteligence, který funguje na 20 nejpoužívanějších streamovacích platformách, tedy Spotify, Apple Music, Tidal, SoundCloud nebo YouTube Music a dalších. Tento bezplatný nástroj je k dispozici ve 27 jazycích, včetně češtiny, a umožňuje vám zkontrolovat, zda se ve vašich playlistech, které se tvoří na streamovacích službách, neobjevuje hudba generovaná umělou inteligencí. Systém funguje na principu identifikace specifických artefaktů zanechaných ve zvuku generativním softwarem, přičemž Deezer uvádí, že jeho skener je přesný s více než 99% přesností. Hledejte Deezer AI Music Detector. Komunita taneční hudby truchlí nad ztrátou Olivera Tree. 32-letý zpěvák a producent zemřel včera poté, co se ve vzduchu nad Rio de Janeirem srazily dva vrtulníky. Pocty z celého světa elektronické hudby se hrnuly během dne, včetně Dipla. Potkali jsme se jako fanoušci, ale nemyslím si, že jsem kdy poznal jiného tvůrce se stejnou syrovou ambicí chaosu jako já. Přesvědčil mě, že vystudoval klaunskou školu a byl amatérský břišní tanečník. Jednou jsem odešel ze sešny, kde jsem ho požádal, aby pomohl dokončit písničku s Tajgou, jen abych si mohl dojít na záchod. Když jsem se vrátil, smazal všechny vokály a napsal this song o tom, že jsem špatný producent, boomer a hroznej táta. Myslím si, že jsem se smál celý týden. Tohle byl Oliver Tree, který by za 14 dní oslavil své 33. narozeniny a těšil se s námi z nového alba. Olivia Rodrigo pokořila streamovací rekord. 23-letá zpěvačka vydala v pátek své třetí studiové album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. A to se stalo nejstreamovanějším albem roku 2026 od ženské umělkyně na Spotify za jediný den. Olivia také podle instagramového účtu zavedla v roce 2026 celosvětově největší 24-hodinový streamovací debut pro Amazon Music ze všech alb. A taky stihla zajet do Vegas a v uvozovkách překvapit Gwen Stefani s No Doubt na jejím koncertě ve Sphere. Tolik požadované obětí se jí nakonec dostalo, aby ne, když už mají společné vystoupení, které se odehrálo před 2 roky na Coachelle.
0: Express FM.